0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

blízko. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ranko.
1: Dobré. No, dobré.
2: Tak jako tak. Ale řekněme průměrné.
1: Tak to je
2: zatím
1: jiná.
2: Průměrné.
1: Průměrné ráno, Moni.
2: Tak víš, jak pondělí, jo, všichni víme, že v sobotu i v pátek se stává úplně jinak.
1: No jo, no. Je to tak.
2: Ale
1: i v neděli se stává dobře.
2: No jako jo, ale spousta lidí už ví v neděli, že přijde pondělí.
1: No jasně.
2: A já znám, kolem sebe mám spoustu lidí, kteří si tak jako zadepkujou hlavu, že už si neužívají ani tu neděli, protože ví, že skončí.
1: Jo.
2: A počasí venku víme taky jako deštivo, ale myslím si, že se to dá dneska ještě napravit.
1: No dá, protože pozor, já se k těm teplotám, jestli můžu vrátím v rubrice počasí, že jo, to je asi logické. Dnes tady v maximech od 20 do 22 stupňů Celsia. Po celý den ale počítejte s tím, že deštník bude váš nejlepší kamarád, protože dešť je na radaru zhruba až do 18. hodiny. Takhle to myslete, teploty na horách dneska v maximech do 17.
0: Fresh zprávy.
2: No a dáme i zprávy 2 minuty po té 6, jak říká Honza. 44letý muž Hazavířova, který v sobotu v domě v centru města zaútočil na sousedku a způsobil jí smrtelná zranění, bohužel se s velkou pravděpodobností vyhne soudu a vězení. Důvodem je jeho duševní nemoc. Původně avizované otevření venkovních koupališť a start letní sezóny v Ostravě se v sobotu nekonal. Teploty ke koupání a opalování vůbec rozhodně nelákaly. Z toho důvodu zůstaly uzavřeny jak letní koupaliště Poruba ve Vřesině, tak vodní areály jich na náměstí SMP v Zábřehu. Otevřeny byly pouze kryté bazény v Porubě a ve vodním světě na Čapkárně v centru metropole. Karviná má novou atrakci. Kruhový objezd při vjezdu do Českého Těšína zdobí ocelové sochy mravenců. Karvinou tak zatím zdobí 2 mravenci, ovšem jejich počet údajně poroste. No a protože jsme pro vás vysílali živě v pátek a o víkendu právě z JNT banka Ostrava Beach Pro, tak taky byste měli vědět, kdo tam náhodou nebyl, že beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák vybojovali na světovém turnaji v dolní oblasti Vítkovic stříbro. Ve finále nestačili akorát na švédské šampiony.
1: Neuvěřitelné.
2: No a jak dopadl Baník, víme, to oslavuje celá Ostrava a vůbec všichni přes sociální sítě. Možná si taky viděl video s Kornem.
1: Ne, to jsem neviděl, ale 5-0 vyhráli Táboře.
2: No vůbec, jasně, Táborsko porazili, jak tady u nás v Ostravě, tak potom u nich. Nádherná.
1: Neskutečný.
2: 8 střelených branek, takže gratulujeme. Baník
1: uhájili to.
2: Děkujeme.
0: Fresh zprávy. Doprava.
1: Dneska vlastně, Moni, těch informací ve zpráv bylo o sportu tolik, že by na to mohly být speciální sportovní zprávy dneska. Ještě zmínka o tom, že vlastně včera Finové porazili Švýcary na mistrovství světa a Švýcaři tak po třetí za sebou v řadě jsou stříbrní.
2: Okay, ale
1: to musí být hrozná depka.
2: Je, ale mě více třeba překvapilo Norsko.
1: No jo, velké překvapení, ale pojďme zpátky k dopravě, my trošku odbočujeme. Pozor, si dávejte v Ostravě Hrabůvce sjezd z ulice Doktora Martínka dále na Místeckou. Je auto v příkopě, trošku zasahuje i do cesty, tak počítejte s tím, že by vás to mohlo překvapit.
2: Koukám tady od Davida na fotku, to vypadá, jako by si zajel bokem a dospal se. Jo, že zaparkoval prostě vedle stromu lampy.
1: No spíš to klouže, spíš to jako někoho moc nenapadlo, ale ono to možná na té mokré cestě klouže, tak na to myslete a jezděte opatrně. Přece jenom další informace můžete nám posílat na 77337 1036.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
6: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
9: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
8: Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
7: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Čeky, mimochodem, dobré ráno, Fresh Radio, 6 hodin, 15 minut, aktuální čas a Monika a Honza.
1: Dobré ránko, jak oslavujete den dětí, Honzi, dostal si ráno nějaký dárek od rodiny, nevolala tě maminka třeba, by ti řekla, miláčku, jak se máš, ne?
0: Zatím nic, čekám, jak budeš reagovat ty.
1: Jako jak, jako že bych ti měla něco dát, nebo jak to myslíš?
0: Tak je den dětí, tak...
1: Očekáváš prezent, jo?
0: Měla bys.
1: Měla. No měla, ale nedám.
0: Aha, a tak proč?
1: Tak jednak jsem si říkala, že už by ses možná v životě chtěl posunout.
0: Ne, mě to takhle vyhovuje právě.
1: Ne, když beru dárky, je mi to jedno, jo?
0: No tak právě, jo. Ne, mě to jo. Vyhovuje. Já jsem v pohodě. Já jsem jako se svým dětským já velmi jako v pořádku. Navíc to, my jsme to řešili minule, to dětské já má v sobě jako každý.

0: nějaký prezent.
1: Ale to je v pořádku. Za mě to je v pořádku, mělo by se to slavit, protože vlastně, jak říkám, ono dítě je každý, celý život. Všichni jsme děti. Něčí děti.
0: Prostě tě to neuráží, ano.
1: Tak, no vůbec, mělo by. Navíc pozor, dnešní den dětí je speciální tím, že v noci byl modrý úplněk.
0: A
1: já jsem k tomu všemu ještě nespal, takže...
0: Já jsem taky nespala právě.
1: Já si připadám jak miminko úplně, víš, unavený po ránu, očička ještě neroztažené, jako víš, v 9 skončím, půjdu si high note na chviličku, víš, udělám si to jako podle sebe prostě.
0: Chápu, prostě opravdu jako miminko.
1: Jako miminko,
0: jako dítě, ty budeš oslavovat.
1: Budu spinkat dopoledne, po obědě, po večeři dneska budu spinkat a pak budu spinkat i v noci.
0: Tak ideálně.
1: Já mám plány jasné, tak doufám, že i vy. Dobré ráno přejeme a všem přejeme všechno nejlepší.
2: Drinks in the air, and let's make a touch.

0: tak povídej, hele. Jsme se těšili, až přijdeš v pondělí, aby se nám vysvětlil, co to teda je to patování, protože o víkendu v neděli tady probíhala soutěž Golf Park Hotka,
1: ano?
0: Které se zúčastnil i náš Prnický, ano, jako ano. Zástupce Fresh Rádia.
1: Přijel jsem jako reprezentant.
0: Jo, v rámci...
1: Všichni se mě báli, protože věděli, že bohatí lidé hrají golf. A poněvadž já jsem bohatý...
0: Duchem?
1: Tak golf hraju.
0: Dobře, přišel se reprezentovat. Dále tam byla Kačka, Turnia, Lumír Moškovský, Dale, Dáš, co ho znáte z pondělní právě
1: extáze. Ano.
0: A jak to dopadlo? Byly stupně vítězů?
1: Byly stupně vítězů, bez pochyby. Já bych tady uvedl na pravou míru pro nás, pro ty, co jsme nevěděli, co to je to patování.
0: No, co to teda je?
1: Tak patování, představ si, je jenom odpalování míčku prostě na jamku, to je všechno, jo.
0: No, vidíš,
1: jo.
0: Takže odborný název, protože
1: nic se s patou nedělá tam, jako, jo. Tak jak jsem si původně myslel, tak s patou se nic nedělá.
0: Ty jsi nacvičoval doma koreografii.
1: Já jsem doma obouchanou patu celou mám, víš, jako... Ne, hele, bylo to moc fajn odpoledne. Já jsem tak rád, že jsem tam jel, protože já nebyl ze soboty na neděli moc vyspaný po sobotní akci, kterou jsem absolvoval, takže tak se to ve mně trošku lámalo. Říkal jsem si, pojedu, nepojedu, říkal, ale pojedu, slíbil jsem. Přijel jsem, výborná atmosféra, skvělí lidé, výborné jídlo, já jsem se nestačil divit, co všechno tam bylo, klobásky, burgery a,
0: jasně, a
1: pražská šunka.
0: A pro děti?
1: Ježišmarja.
0: Chápu, ty jsi měl děti, takže jsi mohl věnovat tady téhle lásce.
1: Co tak jí děti, já nevím. No,
0: a tak ne, jako co jí děti, ale
1: brambory
0: to bylo hlavně to bylo koncipované jako den dětí, ne? Jako i pro ně určitě, pro rodiny s dětma. Tak co tam bylo pro děcka?
1: Pro děcka tam byla vlepková patrola. Jo? Obě postavičky lítaly tam, pro děti byla třeba představená hasičská výzbroj, kterou si mohli prohlédnout, si ji vyzkoušet, mohli dokonce vyzkoušet vylézt do toho hasičského auta. Koníci, poníci, bylo tam toho víc než dost. A teď možná, Moni, dostaňme se tedy k informaci o tom, kdo vyhrál, jo, patování. Patování, jakoby bez pochyby, z týmu Fresh Rádia nejlepší Lumír Moškovský. To je prostě, já to říkám, jo, bohatí lidé ten golf umí. Takže Lumír Moškovský držel tu raketu, pálku, nebo já nevím, co, jak se tomu říká, tu tyčku, jako absolutní profík, víš, měl takové ty vlající kalhoty, no ale říkám
0: Pojďme
1: Lumír.
0: Pojďme říct, že bez Lumíra, jestli to chápu správně.
1: By to byla ostuda. Minimálně pro nás, jo. Ondra, tam jdou vidět náznaky, že kdysi byl bohatý. Takže i on tam jako měl správný úchop, bylo to v pořádku. Pak jsem byl za Ondrou a za Lumírem já. Tam jde vidět, že já teprve bohatý budu. Jo, takže taky jako všechno asi v pohodě. No a čtvrtá skončila Katka.
0: No, tak to je krásná a štíhla, takže ta prostě, vlastně vyhrála.
1: Ta vyhrála to, že je krásná a štíhla, peníze prostě nemá. No, nedá se nic dělat, no. Mimochodem bylo to pěkné shledání, protože Lumír, Ondra, všichni tam potkali někoho jako z dob minulých, jo. Teď Lumír říkal, tak starý tohle paní jsem vysílal v 90. letech. A tak se na mě dívala ta paní a Lumír říká, no a to je náš ranní moderátor. A ta paní, a Lumír říká, no to, když my jsme začínali Market, nebo já nevím, jak se jmenovala, tak to nebyl ani na světě ještě. Říkám, no jo, no, tak někdo to převzít po vás musí, že?
0: No jasně.
1: Tak jsem tady.
0: Není divu, že měli tolik známých, koho ty jsi tam poznal? Aha, dobře.
1: Tu tlapkovou patrolu.
0: Je ti 20, chápem.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte pulari.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
7: Bon appetit.

0: Kluci, říkáte, co to je za pondělí, nejsem vyspaný, oči se mi zavírají, pusa se mi otevírá, tak buďte v klidu, máme proto jasné vysvětlení, co se dneska děje.
1: No, tak byl úplněk, modrý úplněk, bacha, byl to druhý květnový úplněk, protože se si pamatuješ, tak na začátku května, já jsem byla ve Veroně právě, tak byl taky. A tenhle modrý měl ovlivnit, a teď pozor, ty jsi co za znamení?
0: Já jsem blíženec.
1: Tak tebe třeba...
0: Mě ovlivnil?
1: Třeba i tebe, protože blížence, určitě jo, pany, ryby, střelce, silně mohlo ovlivnit.
0: Dobře, a co tebe? Tebe
1: mě ne, jako asi.
0: Ty nejsi ovlivnil.
1: Kromě toho, že nejsem vyspaná, že mě bolí pod pravou lopatkou, že mám zablokovanou celou tam tu pravou stranu, tak si myslím, že mě jako neovlivnil asi v něčem.
0: Ty nejsi ovlivněna?
1: Asi ne.
0: Čím?
1: Jako měl být spojovaný s velkou nadějí na pozitivní změnu, na nové lásky, nová přátelství, nové příležitosti, nové začátky.
0: To je pro tebe, jo. Nebo to je pro mě?
1: To je jako pro vás, co jste ovlivnění.
0: My ovlivnění. Nové lásky, jo? Nové přátelství, teda tolik novinek, no.
1: Jo, byl to jako radostný, optimistický, asi pro vás úplně, snad.
0: No, moc radostný nebyl, já jsem nespal teda dneska moc, možná i díky tomu úplňku, tak nevím, jestli byl radostný, to uvidíme, no. Ty věříš na takové ty věci jako kolem toho úplně?
1: To může být, jo, tady ještě píšou, že pozitivní energie je v tom, že je to taková jako veselá energie, jasně. Že by mohla vyvolávat touhu cestovat, takže pokud teď jste přišli na to, že byste opravdu vyjeli na dovolenou, může to být úplňkem. Máte chuť toulat se, zažívat dobrodružství, poznávat krásy života, krásy světa.
0: Toulal jsem se, hlavně v pátek teda. Jsem se toulal.
1: A pro chudé je tady napsáno, že cestovat můžete i ve své mysli. Je to výborná relaxace.
0: Tak super, tak jo, tak počkej, já teď zavřu oči, cestuju. No, cestuju. Co
1: a prosím tě, ještě dávej bacha na úrazy, protože i na játra, jo.
0: Aha.
1: Ovlivňuje to játra, stehna, boky, křížovou kost, kostrčky, čle. Hele, tak jako možná i já mám teda nějaké pozůstatky z úplněku zjistě, že by i na vodnáře působil, člověče. Pohyblivost celkově doháje, a to jsem si myslela, že nic.
0: A že nic, že?
1: No, vidíš to.
0: Tak ty nemáš nové přátelství, nové lásky, ty máš jen ty problémy.
1: Já mám problémy.
0: Nevadí, nevadí. Někdo to skytat musí. Dobré ráno.

0: No nemůžu si pomoct, ale v tomhle já cítím léto. V tomhle já cítím léto a cítím, že to bude naprosto v pořádku letos v létě.
1: No dobře, no, tak možná ne úplně dneska, protože dneska ano, dneska dešťové přeháňky místy bouřky, ale tak teploty 20, zítra dobře, 23, jo, teoreticky, ale i tak by ještě mohly doznívat přeháňky.
0: Jasně, no hned prší, když je sucho, ta půda potřebuje vláhu.
1: Pozítří repete. Asi to tak vypadá.
0: No spíš řekni, kdy pršet nebude.
1: No to ti neřeknu. V tom podrobném to na následující dny vypadá úplně stejná.
0: Ale úplně v klidu, jen ať sprchne, ono je třeba. My alespoň vám uděláme radost trošku jinak, když už teda počasí nedělá při pondělku úplně radost, tak alespoň my s Mončou máme pro vás něco, co by vás mohlo potěšit.
1: Jo, ale my to popisujeme jako nějakou extra tragédii, ale ono to fakt není tragické. Jako ten déšť je dokonce i příjemný po ráno. Tak krásně kape úplně tak jako sporadicky.
0: Právě, a ne, já chci ještě zpátky Moni navázat na to, že opravdu je sucho a Češi obecně se trápí se suchem,
1: ano,
0: protože
1: Češi
0: od dubna,
1: jsou neradi na sucho, pravda.
0: Od dubna to tady jako je... Je to suché, takže je dobře, že prší, jen ať prší. Teď ale pojďme k juboxu.
1: No, jak jsem ráno poslouchala v tramvaji, jak jste oslavovali úspěch, sice cizích hokejistů, ale oslavovali. Tak to fakt na sucho nevypadalo.
0: Ne, to ne, neboj. Zavlažujeme. Zavlažujeme. Tak co? Komu, kde, kdy, proč a jak hrajeme na přání? Pošlete hlasovku, zavolejte, to už necháme na vás.
1: Aha.
0: Juboxy jsou tady.
1: Těšíme se.
2: Pošli hlasovku. 77 337 136. Jubox Fresh Radio.
3: Mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Ať to hraje, bon appetit, máme 6:49, dáme jukebox.
1: Dáme jukebox.
2: Jukebox, Fresh Radio.
1: Dobré ráno přejeme všem, kteří i s námi dneska museli vstávat. Je pondělí 1.6. Pozor, myslete na to, že je dneska taky den dětí, to už jsme zmiňovali, takže vlastně by ten den dneska měl být s úsměvem po celý den.
0: No ale úplně není, mám pocit, jako, že trpíme společně dneska.
1: Úplně ne, problém tady je, no, tak dobré ráno.
3: Zdravím, zdravím, Frešaci.
0: Čau.
3: No, co kdyby jsme dneska do jukeboxu dali pendulum? To, co vy na to, dneska nemám nějak svůj den. Vstával jsem později a až teď jsem přijel k autu a svítí mi tady kontrolka motoru a brikáž havení, tak snad jdu do roboty. Čau.
0: Čau. Tak dobře doráž teda.
1: Hele, tak ale jako v klidu, dívej, byť dneska zatím teda není tvůj den, tak my ti přejeme na dálku všechno nejlepší ke dni dětí.
0: No, přesně, dneska budeme přát každému.
1: Jo, buď v klidu, prosím tě, auto dojede určitě, a auto to jsou jo, jenom plechy.
0: A že máš zapnuté žhavení, no, tak to bych chtěla mít taky žhavení v pondělí ráno. To
1: ty nemáš, Munia, ty nemáš, jak dlouho zapnuté žhavení?
0: Ty jako zrovna včera doma jsme žhavení neměli.
1: Neměli jste žhavení?
0: Bylo to takové jako vlažné.
1: Jejda, a jak to?
0: Tak já myslím, že já ani nevím.
1: Já mám žhavení poslední měsíc jako dobré. Jo. Žhavím jak blázen.
0: A teď nevím, o čem mluvíš, ale přeju ti to.
1: Jo, děkuji. No tak nic, tak dané. Pendulum společně s Alesem máme připravený. Fate, hrajeme to tobě. Ať dojedeš do auta i se žhavením a všem ostatním, kteří dneska slaví. Tak dobré ráno přejeme. Tady to je Aleso, Pendulum a hitovka Fate v jukeboxu.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: Dobré ráno, 7 hodin na hodinkách právě teď. Dneska tedy minimálně v Ostravě a v metropoli, co se počasí týče, tak nejvyšší teploty od 20 do 22 stupňů Celsia. Bude oblačno s dešťovými srážkami po celý den. Ta dešťová sráženlivost by mohla ustávat ve večerních hodinách. Mm-hmm. A jinak teploty na horách dneska do 17 stupňů.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
4: Se daří, tak se daří. Prosím vás, já to jenom podložím a připomenu, že řidiči v Ostravě nemají pořád vyhráno. Je to hodně, ještě to hodně bude. Neoddychnete si. Na Rudné se bude měnit asfalt a opravovat most. Na programu je výměna asfaltu v úseku mezi dálniční křižovatkou a mostem Mládeže v Zábřehu. A samotná oprava mostu na Plzeňské ulici nad Rudnou. Areál Hlučínského jezera vstoupí do nové sezóny s řadou novinek, které zvýší komfort návštěvníků, rozšíří nabídku služeb, posílí bezpečnost na vodní ploše a tak dále. Modernizace se týká infrastruktury i technologického vybavení. Ambicí je přilákat v nadcházející sezóně do areálu 50 000 lidí. Sezóna měla začít dnes 1. června, ale počasí na koupání a relaxaci u jezera zrovna dvakrát nevybízí, ale proč ne, jestli si troufáte. Dva zápasy, 0 inkasovaných gólů a celkem 8 vstřelených branek. Fotbalový Baník si může oddychnout, zůstává v nejvyšší soutěži. No a teď pojďme i na fotbal. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek vyřadil z kádru pro mistrovství světa 3 hráče. Honzi, jo, z konečné nominace vypadly Bucha, Ladra, Kabongo. Jo.
3: To čteš nominaci a Mauritánie, nebo?
4: Dva nováčci, Alexandre Sojka a Hugo Sochurek, dostali důvěru. A na závěrečný turnaj poletí do zámoří 23 hráčů do pole a 3 gólmani. Tolik zprávy, teď doprava.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Metropoli po 7. ranní, nic zásadního se neděje, jenom ještě jednou připomínáme, že ráno jste hlásili kolizi osobního auta při výjezdu v Ostravě Hrabůvce, a to konkrétně z ulice Doktora Martínka na Místeckou směrem na dálnici D56, ale jinak nic se neděje, je to průjezdné, je to v pohodě, lidé podle mě zaspali. Dneska byl totiž modrý úplněk a nevstávalo se úplně dobře.
4: Růžově.
3: Tak to prostě je. Takže pokud máte i vy nějaké informace o tom, jak to jezdí, po případě tedy nejezdí, tak klidně dejte vědět. Telefon nebo WhatsApp tady k nám do studia. Jednoduchý
4: 77337.
3: Děkujeme, dobré ráno.
0: Doprava?
2: Doprava.
5: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme, jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Víkend na chatě, stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
12: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
11: Vyhrávej skvělé ceny. Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad.

0: Sony Fodera.
1: A to je novinka na Freshi s Libjankou společně. Pozor, dobré ráno, Tadeáš píše. Dneska den dětí užitý, ráno vstanu, přítelkyně mě potěšila a v práci dneska jenom do 12.
0: No tak, no teda tam tě Tadeáši, nikdo nepotěší.
1: Ale v práci
0: musíš
1: jenom do 12. I to je dobré. Dobré ráno, píše i Martin. Dobré ráno, Zlatíčka, prosím, kdyby se vám chtělo udělat malou reklamu na dnešní den dětí s dopravním podnikem Ostrava. Na hlavní třídě, konkrétně u Floridy, budu moc rád. Od 12. do 17. hodiny. Pozor, projížďky double deckerem, různé aktivity pro děti a tak dále. To všechno zařizuje dopravní podnik Ostrava.
0: No super, a ještě kdyby se umoudřilo třeba počasí, tak u Floridy tam je fakt tak nově krásně udělaný ten plácek, že tam můžete i zrelaxovat, jo. Já chápu, že teď to nasazení na trávě na nějaký piknik není, ale tam je možnost i víc vlastně ty schody do té takové ty kulatinky, jestli víš,
1: ano, ano.
0: Podívat se trošku z výšky na tu Ostravu porubou. Je tam spousta občerstvení možná, to jsem taky čuměla, že tam jsou otevřené
1: bystra.
0: Jako bystra a hlavně jsou tam i veřejné toalety, takže super.
1: Takže vlastně všechno, co potřebujete na místě. No, no tak tam i tam budeme, líbí. Nebo my tam vlastně nebudeme, ale dopravní podnik tam bude a minimálně by tam měly být třeba i vaše děti. No a pokud se vám nechce úplně v tomhle počasí někam trajdat, tak v klidu, buďte v klidu, zůstaňte v autě, doma, kdekoliv, pusťte si fréž a buďte s námi. No ne?
0: No jo.
1: Tak my zdravíme všechny děti, posíláme další muziku a věci právě teď a za chvilku pokračujeme. Dobré ráno!
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Avicii. A Wake Me Up. Velká hitovka, velká, velká. Dobré ráno, přejeme, je 7 hodin 20 minut, Monika a Honza. Dneska tedy Den dětí, dopravní podnik na Floridě Porubě připravuje právě pro děti a malé pasažéry, řekl bych, zpříjemnění pondělí. A my máme pro vás dobrou zprávu, tedy pokud jste ti, co jezdí městskou hromadnou dopravou, zejména linkama číslo 2, 1 a 13.
1: Prostě myslíš téměř asi všechny tramvaje, protože vlastně ono se to tkne všech tramvají.
0: Víceméně, no jasně.
1: Jo, osmička už pojede rovnou na Porubu, tak jak je zvyklá. Dvojka pojede svou trasou, tak
0: doleva.
1: Jak je zvyklá, doleva. My mluvíme o tom, že 8. by se to mělo na náměstí republiky rozpustit a ty tramvaje by měly zase jezdit tak, jak jsme zvyklí, bez té okružní jízdy přes Mariánkem Mírové náměstí.
0: Ano, my víme, že to je těžké, těžké období, které trvá už bezmála skoro rok, jo, protože to náměstí republiky je velká komplikace. Je to poměrně i koridor, bohužel tak to je. Na druhou stranu říkám si, to bude strašně pěkné. Bude to tak
1: fajn?
0: Hezké, až to bude hotové, bude to fakt pěkné.
1: Jo, tak, městská policie tam bude, že jo, tam je potřeba, aby tam na to dohlížela.
0: Jako v tom,
1: tam se
0: v tom sklepě?
1: Tak budou, je.
0: No ježiš, tak
1: jako
0: to ani
1: tam
0: nevím.
1: To žije.
0: No to já vím. Tohle,
1: se
0: to
1: se
0: to
1: podívat v pátek kolem půlnoci nebo
0: to ne, to můžeš i ve čtvrtek dopoledne, to je úplně jedno. To je pořád. Tak máme dobré zprávy, alespoň takhle. Náměstí republiky jako takové ty podchody by měly být hotové do konce tohoto roku, to znamená zhruba bavíme se o listopadu, říjnu, září.
1: To se bavíme o té spodní části.
0: To
1: jo.
0: Se bavíme vyloženě o té spodní části a vlastně i o té vrchní nástupní.
1: No ale ty tramvaje teď je pustí natolik, aby mohli jezdit tu svou trasu. To znamená,
0: jo,
1: že do Dolních Vítkovic se dostanete tramvají, už ne, buď toto náhradní dopravou autobusovou, anebo pěšky sbíráku, už tam prostě pojede tramvaj.

0: Je to tak. Na festivaly to bude velká úleva, pro všechny to bude velká úleva, tak všem, co cestují, přejeme hodně sil. Dobré ráno!
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. And the only prescription
6: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Ráno má chutnat.

0: Etiketa Sia a taky Fresh Radio, minuta po půl osmé. Dobré ráno přejeme, ahoj.
1: Ahoj, dobré ránko. No, tak je často asi pořádně nastartovat, protože nikdo jiný ze nás tu energii do vžil nám nevlije, takže pojďme do toho, co?
0: Ano,
1: ne, ještě ne.
0: Já jsem rozhodně pro. Navíc pozor, já jsem včera večer přemýšlel, Moni, a chtěl jsem dnes ráno otevřít společně s vámi s Frešák je téma, jo. Viděl jsem totiž ve zprávách nebo v televizi Pitbulla. Mě to nedalo,
1: okay, no.
0: Jo, a vystupoval na nějakém koncertě, byl to jako velký koncert, na něho obecně chodí hodně lidí, jasně to víme, a mě zarazila jedna věc, že vlastně Pitbull už minimálně po dobu, co já jsem na světě, jo, vypadá stejně, pořád stejně, pořád je to jeden a ten samý Pitbull, to znamená víc jak 24-25 let se podle mě nezměnil.
1: No jo,
0: a mě teď strašně, ještě moment, mě teď strašně jako zajímá. Obecně víme, že těch lidí je víc slavných, jo, venku, co prostě vypadají několik desítek, několik dekád stejně. Co, jo, třeba takový ten Pitbull, nebo z mé paměti ještě, taková Jiřinka Bohdalová.
1: No ale jako, u toho Pitbulla zase jako Honzi, on to má jednoduché, jo, protože vlastně on nemá, co by se mu nějak radikálně měnilo pro toho pandu.
0: No jako...
1: Vem si, že vlasy poznáš na vlasech nejvíc, jo, buď ti zešetnou,
0: no, ty on nemá,
1: nebo prostě řídne, právě, on je, jako nemá, co si pamatuju, tak je prostě nemá. Takže mu stačí mít nějaký úhledný oblek, který mu padne.
0: Ano.
1: Ty vlasy bude
0: sluneční
1: mít pořád
0: brýle.
1: Stejně, nebude vlastně. Sluneční brýle a je to.
0: A jede.
1: Tak jo, se, takže já se jako nedivím, že u něho
0: Pitbull
1: to není
0: vysvětlený,
1: tak
0: dobře, no. Jiřinka Bohdalová.
1: Tak ta je Jiřinka je nesmrtelná
0: dekád,
1: teta.
0: Ta je několik dekád stejná, jo. Ta byla ve 30 stejná jako dneska ve 105.
1: A já si myslím, že ona 105 nemá zatím, ale co není, může být. Podle mě je to čarodějnice ta ženská. Ona to určitě, ona ovládá určitě nějakou magii.
0: Je to možné.
1: Když si bacha, tě nezakleje.
0: Ne právě, já to beru raději zpátky, ale je to možné. No a mě prostě zajímá, jestli mezi námi je i více lidí, kteří vypadají několik let po sobě stejně.
1: Jo, tak mě hnedka tři slavní napadnou, ale zajímá mě, co řeknete vy, tak pište nejprve vy na WhatsApp.
2: WhatsApp 77337 136.
0: Napište na WhatsApp. Jaká celebrita vypadá stejně? Podle mě i Monika Rudová vypadá už několik let stejně.
1: Jo, od konce roku 2025 až do současného stavu 2026.
0: Tak dejte vědět, jaká celebrita je tedy podle vás pořád jedna a ta samá. No?

0: Tomáš píše interně.
1: Tak už to nečti,
0: ne, to můžu právě, to je jako interně pro... Už několik let mi přijde, že se nezměnil Aleš Brůna. Zdravím, aha. Fresh Radio. Jo. Tak pozor, Aleš se změnil za poslední měsíce, protože zatímco jsem ho vždycky potkal v rádiu nebo kdekoliv, tak říká děcka, já jsem zhubl. Vidíte to, jak jsem zhubl? A já
1: a
0: říkám, no zhubl.
1: Zhubl.
0: Ale je pravda, jakože po obličeji je Aleš pořád stejný. To je teda pravda, to se musí nechat. Ano, jasně. Potom tady byl další tip. Dobré ráno, podle mě ke změně nedošlo u známého rapera Eminema.
1: A tam já bych chtěla namítat, že za mě ke změně došlo, protože mně Eminem přijde hezčí, než býval.
0: A teď mě už je děda,
1: ale... Ale za mě je stylovější a tak nějak mi připadá i mladší.
0: Jako více mu to, jo.
1: Mně se líbí jako brunet.
0: On má tak, počkej, on měl vždycky takové ty stříbrné vlasy, ne?
1: No tak to nemá, on je brunet. Já vidím fotky ze současnosti, hraje si to teda aspoň na současnosti.
0: Jasně.
1: A je tam brunet a má i tmavé vousy. Mně se to třeba na něm líbí, ta tmavá.
0: Nepovídej.
1: No.
0: No tak jo, tak dobře, tak Eminem je jeden názor, potom tady napsala Aneška. Dobré ráno, podle mě je pořád stejná a vždycky stejná bude, nejen po hlase, ale i vzhledově Shakira. Asi jo.
1: To je pořád kočka. Waka waka. Já si krásek přidávám ještě zpěvačku a herečku, která je opravdu za mě, co si pamatuju z filmu, pořád stejně krásná. A to je Jennifer Lopez, ta podle mě nestárne.
0: A jo, vidíš.
1: Teď jsem viděla tu její sexy postavu a já nevím. Jako já vím. Já vím, že nevím.
0: Aniston se jmenuje jak
1: Chris? Jennifer Aniston je taky
0: Jennifer,
1: krásná,
0: tak ta
1: ale
0: je taky stejná,
1: tam u ní ten progres vidím. Tam za mě ona jako, jako stárne. Jako že
0: jo.
1: Za mě stárne hezky. Meryl Streepová, ta taky stárne, ale ta krásně z Noblesou třeba. Ale ta Jennifer Lopez mi přijde, já to nechápu. Ona má pořád stejně pevné tělo.
0: Ještě tady někdo píše Madonna. No, tak,
1: o Madonna, tak tam Madonna, to jde taky vidět, že stárne.
0: Tam bych to
1: bohužel.
0: Taky, tam jsem si toho taky omylem všiml. Jo, teda.
1: Omylem. Ale, a Gwen Stefani ještě.
0: Za mě prostě, ale promiň, vyhrává Pitbull. Naplné čáře, prostě ten člověk je pořád stejný. On podle mě vylezl mamince z břicha
1: bez
0: ve
1: vlasů?
0: Slunečních brýlích a bez vlasů.
1: A v obleku.
0: A v obleku.
1: I mimiše to vlastně.
0: Tak právě teď Pitbull, Afrojack a Give Me Everything Tonight na Freshi. Dobré ráno přejeme.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: No jo, teda, máte pravdu. Píšete nám, že pitbull si vlasy holí, dokonce se po něm mají i holící strojek na hlavu, a že se dá dohledat, jak vypadal z vlasy. No dá se dohledat, jak vypadal z vlasy.
1: A co mu teď sluší víc, že? To je jako dobrá otázka.
0: Hele, on vypadá úplně jak můj spolužák ze střední školy, člověče.
1: A netajil ti něco spolužák ze střední školy?
0: Ne, to určitě. Ne, tak dobře.
1: Jak se jmenoval křestní jménem tvůj
0: spolužák? Ten spolužák se jmenoval Lukáš.
1: Tak to asi ne, to
0: a
1: nebude
0: tady,
1: on.
0: Tady na té fotce jsou si velice podobní, ale to může být úhlem, že?
1: To nebude.
0: Jo. No sranda, ty jo.
1: Ne, líbí se ti víc jako ženě s vlasami, s vlasy nebo bez vlasů?
0: Mně se líbí více bez vlasů. Nemusíš to opakovat už, mně se líbí více bez.
1: Ok, hele, uzavíráme tohle téma za chviličku, taky kvíz naopak, to je klasika, kterou si nesmíme nechat odpustit ani v pondělí.
0: No, já bych si ale vysvětlit, Honzi, o jakou unikátnost hrajeme, protože Honza tady už párkrát prozradil, že fušuje do dalšího řemesla,
1: no jo,
0: že se stará o divadlo, respektive, že spolu s kolegy připravují takové jako jedno divadelní vystoupení. On se rozhodl, že v rámci kvízu naopak vás tam dostane na velkou premiéru.
1: Je to tak, 17. září proběhne velká premiéra v klubu Alfa tady v Ostravě na Veleslavínově ulici a vy budete moci být u toho, protože pro vás budeme mít tento týden 4 vstupenky na právě zmíněnou premiéru. Tak pokud vás to zajímá, kvíz naopak bude už za chvilku, čekejte na signál a my se těšíme. Dobré ráno.
0: Dobré.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a

0: Dobré ráno! Dobré ráno! Tohle je kvíz naopak. Monika a Honza, kdo je na druhé straně?
1: Dobré ráno, tady
2: Tomáš. Dobré ráno, Tomáši!
0: Tomáši, odkud jsi?
1: Bohumína.
0: Bohumína, ale já mám Bohumín strašně rád teda. Já jsem tady, ne, moment.
2: Ne, on si nedělá srandu, my fakt máme rádi Bohumín.
0: Ne, ale já to chci odůvodnit. Já jsem byl v Bohumíně teď nedávno a byl jsem tak trošku jinak v Bohumíně, protože jsem znal Bohumín jenom jako ten kulturák, ošklivý nádraží a to, ale já jsem prošel i jako ostatní části Bohumína a je to tam moc hezké. Fakt je to pěkné, fakt.
1: Náš pan starosta tvrdí, že Bohumín je město, ve kterém stojí za to žít.
0: Tak zase jako bych pana starostu trošku usměrnil, jo, jako, ať se uklidní zase. Jako. Ale okej, může být, hele, je to jednoduché, Tomáš si říkal, že jo?
1: Ano.
0: Kvíz naopak, položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovědět špatně, když to zvládneš do jedné minuty. Vyhráváš 4 vstupenky na premiéru komedie Tik-Tik do Bodivadla, které se koná už 17. září.
2: To budeš muset vyjet za kulturou do Ostravy prostě, no.
0: Je to v pohodě?
1: Pohodě.
2: Tak jo, tak go,
0: výborně.
2: Jdeme na to.
0: Tak jo, my jsme připraveni, jestli jsi připravený, Tome, i ty, tak si to odpočítej.
1: Takže 3, 2, 1, teď.
0: 3, 2, 1, teď, jdeme na to.
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
0: Tak Tomáši, co je dneska za den?
1: Čtvrtek.
2: Co je to kafe?
1: Prosím tě ještě jednou, prosím.
2: Co je to kafe?
1: Jídlo.
0: Dobře. Kolik kol má trojkolka?
1: 4.
2: Nejznámější mravenec se jmenuje Ferda anebo Filip?
1: Filip.
2: Dobře.
0: Je dneska jeden dětí nebo den smetí?
1: Smetí.
0: Výborně.
2: Kolik, prosím tě, je 4 plus 1 plus 3?
1: 11.
2: Dobře.
0: Jaké i napíšeš ve slově rýma? Rýma, jo?
1: No, řekl bych, že měkké, když je furt ta rýma taková.
2: Taková divná, že? Kdo je větší, ovce anebo blecha?
1: Kdo je větší? No blecha určitě.
0: Výborně. Co je to, rohlík?
1: Nápoj.
2: A doplň prosím tě pořekadlo, dvakrát měř, jak je to dál?
1: Jednou obluj.
2: A jednou obluj, to mi nenapadlo, že řekli super.
0: Výborně, Tomáš je teda ale jako...
1: Jsem truhlář, ale jo, takže mi to odnovím.
2: Čerpal ze zkušeností.
0: Tomáši, musím teda říct, že lhání by ti šlo. Gratulka. Mimochodem, kde jsi byl naposledy v divadle?
1: No, jako nepočítám-li mír, tak to bude tak ještě jakože ve škole, ale do míru občas zajdu, no.
0: No, tak výborně, tak to je v pohodě. Tak dívej, minimálně 17. září jdeš, protože získáváš od nás 4 lístky na premiér
2: jako
0: Bodivadla.
2: Jako už dneska, jo?
0: Jo, počkej, vlastně, aha, ne.
2: No tak ne, tak to už si řek, to už musíš dát.
0: Tak to vlastně, aha.
2: Tak jo, tak vyhráváš už dneska, Honza ti dá 4 a o další 4 budeme hrát po zbytek týdne. Aha. To jsi to zavařil, víš, takže gratulujeme.
0: A to mi nešlo vůbec, že vlastně máme páteční finále.
2: První slovo platí.
0: Tak ale počkej, tak
1: dobře, děkuji moc.
0: Tak nemáš záč, no, tak vydrž na telefonu, dořešíme zbytek mimo éter a gratulujeme ještě jednou teda. Čau, měj se, ahoj.
2: Papa.
1: Ahoj.
0: Nazdar. Teda jako tak. Jsem prodělal trošku teď.

0: To znamená, že to letí víc, než bychom vlastně jako možná chtěli. Je pondělí 1. června, Den dětí, a teď pro vás máme připravené taky další zprávy. Dobré ráno přejeme.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Možná jenom ve zkratce o tom, jak dnes bude. Maxima od 19 do 22 stupňů Celsia, deštivo po celý den, minimálně co se Ostravy týče. Pokud dneska se budete nacházet v Beskydech například, tak v maximech teploty do 17.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: 44-letý muž z Havířova, který v sobotu v domě v centru města zaútočil na sousedku a způsobil je smrtelná zranění, se s velkou pravděpodobností vyhne soudu a vězení. Důvodem je jeho duševní nemoc. Původně avizované otevření venkovních koupališť a start letní sezóny se v Ostravě v sobotu nekonal. Teploty ke koupání a opalování rozhodně nelákaly. Z toho důvodu zůstaly uzavřeny jak letní koupaliště Poruba ve Vřesině, tak vodní areály na náměstí SNP v Zábřehu. Otevřeny byly pouze kryté bazény v Porubě a ve Vodním světě na Čapkárně v centru metropole. Karvina má novou atrakci, kruhový objezd při vjezdu od Českého Těšína. Zdobí ocelové sochy mravenců. Karvinou tam zatím zdobí mravenci dva, jejich počet ale možná poroste. Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák vybojovali na světovém turnaji JNT Banka Ostrava Beach Pro v Dolních Vítkovicích stříbro. Ve finále nestačili na švédské šampiony.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 8:04, dobré ráno přejeme. Podle posledních informací ještě stále by mohl být problém na ulici doktora Martínka v Ostravě Hrabůvce při sjezdu právě z ulice na Místeckou ulici a potom na dále dálnici D56, kde ráno bylo odstavené auto mimo komunikaci, které trošku zasahovalo do cesty. Počítejte s tím, že byste si měli dávat větší pozor. Jinak žádné jiné komplikace v metropoli ani v okolí nehlásíte. Děkujeme za to, jezděte i nadále opatrně. Kdybyste zaznamenali další komplikace na cestách, dejte vědět na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 773 37 136.
1: Doprava.
2: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: No, super.
1: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulary Group.
2: Kontaktujte pulary.cz.
1: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza

0: Dobré ráno, 8.14, pondělí 1. června. Tak už nejsi první, která mi popřála, nebo vlastně jako jsi pořád jako první.
1: Já jsem tě ještě vlastně dětí, já jsem přála.
0: No. Přála se mi. Maminka mi napsala zrovna.
1: No konečně, no, a co psala maminka?
0: Tak mám to citovat?
1: Ano, samozřejmě.
0: Počkej, tak... Musím nejdřív sám. Jo, ne, pěkné. Ahoj Honzíčku.
1: Jo, ty jsi udělal korekci rychle, jo? No, cenzuru.
0: Ahoj Honzíčku, já ti přeji k dnešnímu svátku dětí všechno nejlepší, ať jsi zdravý a šťastný. No, a ty jsi popřála svému synovi?
1: Já jsem mu dala pusinku, když ještě spinkal a teď s ním budu mluvit, až přijdu z práce, takže určitě.
0: A co mu tak řekneš?
1: To možná okopíruji tvou maminku, to je takové jako...
0: To je takové univerzální,
1: no, třeba, to se dá.
0: Třeba i moje maminka okopírovala jinou maminku, víš, a tak se to jako... Tak se to nese jenom. Mm-hmm. Může být, no, může být. A tobě už někdo popřál, nebo taky jsem pořád první?
1: Jsi první a mě asi jako nebudou přát lidi.
0: Ale...
1: No, tak přece jenom...
0: Ne.
1: To Honzi.
0: Tak já nevím, proč by tě nemohli popřát.
1: A proč jako jo?
0: Když jsme to řešili.
1: Já jako vím, že jsi to řešil,
0: ale... Každý jsme přece dítě, jako vlastně ve své podstatě.
1: No, jo, jak myslíš. Takže já se spokojím s tím, když si vzpomenou mý známí a kamarádi na mé narozeniny a svátek a když se nespomenou na den dětí, tak to asi přežiju.
0: A kde máš svátek vůbec? Ty si Monika je v prosinci, že?
1: Honzi, není to tak dávno, co jsi mi přál, ale to je u dětí normální, že zapomínají. No, to tak.

0: Prosím tě, co to znamená to Habibi?
1: Habibi je láska.
0: Dobře, takže dalo by se říct, že tvoje Habibi Taylor Swift, i promiň, promiň, jedna z tvých lásek, jedna z Habibi,
1: jedna z
0: prvnického
1: Habibi.
0: Taylor Swift, jo? Takhle bych to mohla
1: jo,
0: říct.
1: Tak já jsem takový jako trošku Swiftý. Jsem.
0: Tak tvoje Habibi Taylor Swift si může oddychnout, nebo respektive to velké halo, co se konalo, když ona měla vystupovat tehdy
1: ano.
0: na své koncertní turné při zastávce, kde to bylo, v Rakousku?
1: V Rakousku.
0: Nebo kdo? Pamatuješ
1: loni,
0: si, jo?
1: Bylo to loni nebo před loni?
0: No, jak se nekonal ten koncert?
1: Bylo to v Rakousku, jo. Mělo to být ve Vídni, pokud se tady nepletu, tak ano, no, vím.
0: Tak tam se to tehdy nekonalo, protože řešili tam jednoho chlápka, který se pokoušel Taylor Swift zabít. A způsobil na ní atentát, nebo chtěl minimálně,
1: ano.
0: Tak se to řešilo, dořešilo a tento muž, 21-letý si představ,
1: Ježiš.
0: Za to u toho rakouského soudu dostal 15-letý trest.
1: Pane bože, no
0: za
1: dobře.
0: Plánování teroristického útoku na koncertě americké popové zpěvačky.
1: No dobře mu tak, tak to je správně, 15 let, ať tam sedí. Na druhou stranu si říkám, jasně, pro takovéhle lidi neexistuje pochopení, ale třeba to měl stejně jako já, třeba byl taky Swiftý.
0: Ty poslouchej, ale on k tomu sám nedošel. To nebylo tak, že se ten den zbudil a nakonec se rozhodl, že nic neudělá. To bylo tak, že na poslední chvíli ho po varování zadrželi policisté.
1: Aha.
0: Mhm. Kdo ví, jak by se to odehrávalo, kdyby...
1: Tak dívej, důležité je, že to je vyřešené, že jo? A teď může Taylor může zpátky přijet tady. Klidně do Ostravy. Klidně do Ostravy.
0: Určitě to plánovala, něco mi říká, že v červenci to vyjde, Honzíko.
1: V Ostravě?
0: No, samozřejmě. Máš dneska svátek, tak...
1: Tak to mám k svátku.
0: Tak to máš tady k velkému svátku.
1: Děkuji, díky pěkně. Díky moc.
0: Děti místní.
1: Třeba i Taylor Swift za chviličku zazní véteru Fresh Radio. A pokud máte rádi její novou hitovku The Fate of Ophelia, tak si dáme už za pár chvil. Tak buďte s námi. Dobré ráno přeje Monika.
0: A

0: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Stegosaura!
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí. Jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale rostomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: No jo, skončilo mistrovství světa v ledním hokeji, skončili naši hokejisté, řekněme předčasně, no a bude končit i pan Rulík.
1: Tady
0: nebo
1: hlavní,
0: už skončil?
1: No, on už jakoby skončil s celým svým ansáblem. Ano. Radim Rulík, který je reprezentační trenér, který vedl českou hokejovou reprezentaci bezmála 3 sezóny. Dovedl spoustu věcí, vyhrál Eurohockey Tour, na olympiádě předvedl skvělý výkon ve čtvrtfinále s Kanadou. Dokonce v roce 2024 vyhrál s Českem zlatou medaili.
0: Mistr světa
1: a moleta, je to tak?
0: V roce 2025 to bylo 6. místo, v letošním mistrovství 5. místo.
1: Takže vlastně jako stopa za Radimem Rulíkem více než pozitivní, rozhodně ano. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na ostatní kluky, kteří mu pomáhali na střídačce, ať je to Marek Židlický,
0: je
1: Tomáš
0: to
1: Plekanec,
0: tým.
1: Ondřej Pavelec, celý realizační tým. Kluci, díky moc!
0: No a protože vždycky, když něco zanechává takovou hlubokou stopu, tak to tady v Prdnickém hne, nebo žhne, to je jedno.
1: Obojí to by mě
0: vyplodí
1: dělá.
0: Vyplodí potom, vylezou z toho repovánky.
1: Aj.
0: Dneska.
2: Repovánky Honzy Prdnického.
1: Dneska je ten den, kdy opět budu repovat, protože tohle ve mně opravdu nějakým způsobem hnulo. A říkám si, že ano, musím na počest pana Rulíka vymyslet repovánky, připravit je a odrecitovat
0: je
1: dnes.
0: To jsme všechno už řekli, veš to kecáváš, buď to dělej, a nebo nás připrav.
1: Tak ještě, třeba. No počkej, já ještě nejsem připravený.
0: No tak vidíš, takže
1: já ještě nejsem připravený.
0: Tak zavoláme Inu, jo, jako tvoji předskokanku,
1: jasně.
0: Ty se hodíš do klidu a...
1: Jo, to vyšlo.
0: A potom to bude patřit tobě, jo.
1: OK, tak repovánky už za chvilku, buďte s námi, my jsme fresh, dobré ráno přejeme.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
4: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Fresh a taky i na My jsme Fresh Radio 8.38. Bon appetit.
1: No bon appetit a taky, bon? A taky bon repovánky.
2: Repovánky Honzy Pernického.
0: Jo, na téma našeho trenéra pana Radima Rulíka.
1: A teď už vlastně bývalého.
0: O, dobře, takže ex.
1: Ex trenéra.
0: Další ex.
1: No, je jich nějak hodně, viď?
0: Je, no, no, jo, je, jo, je, Honziko, je.
1: Je jich dost, je jich dost.
0: Je. Tak pojďme teda, co jsi vyplodil.
1: No, tak, tak dobře, budeš moje Rihanna, ale opět,
0: já
1: jo?
0: Já budu, ale
1: to nezapomeň. Tak jak? pojďme, repovánky teď.
2: Repovánky Honzy Pernického.
0: Budeš potřebovat určitě nějakou pomoc mou.
1: Ano.
0: Ty znáš dobře tu svoji flow.
1: Pojď ještě, pojď, dávej to.
0: Zakázané uvolnění.
1: Jo, to je ono, a pojď ještě něco řekni. Řekni ještě jednou tím ženským smutným hlasem zakázané uvolnění.
0: To je dobře, protože víc toho neznám.
1: Řekni to.
0: Zakázané uvolnění.

0: a nespím celou noc.
1: Tak.
0: Tak díky.
1: A teď přijdem na to, že on nemá velké uši. No.
0: Radíme.
1: A zase celé znova.
0: Ne, tak ne. Ne, ne, ne. To důležité jsme řekli. Radíme velké díky za to, co jsi pro český hokej udělal a že toho bylo dost. Odpočívej nakladně, no.
1: Tak jo.
2: Repovánky Honzy Pernického. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Fresh Radio.
5: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Coldplay.
1: A to festulku, kterou teď frontman skupiny Coldplay, ten konec.
0: Jo, to
1: ne každý to dokáže. A v tuto chvíli už vůbec ne. Třeba naše kolegyně Marika, která za chvilečku přijde se svým skandálem, tak ta to rozhodně nedokáže. V tuto chvíli teda.
0: Jasně. Nebo naopak dokáže tu pistolku mít, protože prošel jí hlas nějakým procesem, ne?
1: Ale ne dobrým.
0: No. Možná zmateně, oba dva se snažíme říct, že něco kolem nás je, něco možná lítá, někdo může mít naplno rozjetou alergii, třeba právě na pily,
1: ano.
0: A může to měnit hlas, protože dost lidí kolem mě, tak jako zvláštně, ahoj, čau, co je? Ale je pět nás. Co? Pošli mi to ve zprávě.
1: Hlavně nehlasovou, no, že nevím. No, tak tohle bude situace dnešního skandálu, možná i to s vámi bude Marika Tošková řešit, protože bohužel Mariku to jaksi postihlo.
0: Jo, ale víte, co je nespravedlivé? Fakt, jako vůči nám jiným ženám, že ten Marice, i když ona ten hlas
1: to sluší, že?
0: Používá na 30%, rozumíš?
1: Tak stejně
0: ona,
1: to je sexy.
0: Ona, když tak pořád je to sexy.
1: Tak skandál bude. Kromě skandálu i klasika Javor dorazí v Siestě. Dneska bude kdo? Víme to, nevíme, to nenechte se
0: Radek,
1: překvapit.
0: Ale prosím tě, Radek je dneska v Siestě.
1: Radeček.
0: No a odpolední dvojice, potom co se v pátek zrelaxovala a vzali si volno, by dneska jak Marek a Michaela mohli nastoupit plné polní a být jako ve formě, na rozdíl třeba od nás, že?
1: No tak výborně, tak se necháme překvapit, jak to dopadne. My jsme fresh a fresh budeme po celý den. Ještě nabídneme do 9. hodiny třeba Zerba, no. Anebo nějaký ten dramík, jo, to všechno okay. Bude. To
0: tak,
1: může být.
0: Tak jo, musí to být.
1: V pohodě, jo?
0: Jo,
1: tak tady to máte. Nový Zerba, Rita Ora, právě teď, hezké ráno, jako fresh track.
0: Poslouchej.

0: počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dnes tedy oblačná obloha, to platí a po celý den platit bude, ze které bude bohužel i pršet, nedá se nic dělat. Nejvyšší teploty 20 až 22, s tím počítejte. Pokud tedy budete ve vyšších polohách, tak na horách Jeseníky, Beskydy, dneska v maximech do 17, v Jeseníkách déšť po celý den, v Beskydech oblačno. Počítejte s tím, pláštěnky raději sebou.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Ach jo, řidiči v Ostravě si neoddychnou, na Rudné se bude měnit asfalt a opravovat most. Na programu je výměna asfaltu v úseku mezi dálniční křižovatkou a mostem Mládeže v Zábřehu a samotná oprava mostu na Plzeňské ulici nad Rudnou. Areál Hlučínského jezera vstoupí do nové sezóny s řadou novinek, které zvýší komfort návštěvníků, rozšíří nabídku služeb a posílí bezpečnost na vodní ploše. Modernizace se týká infrastruktury i technologického vybavení. Ambicí provozovatele je přilákat v nadcházející sezóně do areálu 50 tisíc lidí. Sezóna měla začít dnes 1. června, ale počasí na koupání a relaxaci u jezera zrovna nevybízí. V sobotu se můžete těšit na první ročník Ostravy, nebo respektive první ročník turnaje Ostravský Heizmann, který se koná od 11 v Ostravar aréně. Jde o mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase žáků.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: No a 2 minutky po 9. hodině zdravíme také na cesty v metropoli a nejen na cestách v metropoli. Děkujeme, že nás posloucháte při cestě do práce, kamkoliv vlastně jedete. Pozor si dávejte v Ostravě Nové Bělé na Mitrovické ulici za zastávkou úřad. Stojí městská policie a měří s pistolkou, tak ať vás to nestojí moc peněz, bylo by to docela zbytečné. Ještě jednou připomínám sjezd z ulice doktora Martínka v Ostravě Hrabůvce na Místeckou a potom dále na dálnici D56. Ráno bylo odstavené auto mimo vozovku, ale trošičku přece jenom do té cesty zasahovalo. Mohlo by vám to způsobit komplikace, pokud tam to auto ještě stále je. Tak.
1: Ale snad ne. Mějte se krásně.
2: My jsme to vyčerpali. My už nemáme co. Marika je tady, my se loučíme a zítra.
1: Ahoj!
2: Nazdar!
1: Nazdar.
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost, U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
10: Fresh Radio.
11: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz
10: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz úradov sveta v Bielom dome riešia znepokojujúce informácie týkajúce sa Ivanky Trumpovej, dcery prezidenta Donalda Trumpa. Podľa amerického denníka New York Post sa mala Ivanka stať cieľom pripravovaného útoku, za ktorým mal byť 32-ročný Iránec, pozor, Mohamed Baket Sind Davalon Int Saidi. Fúha, bože, to je ich nekonečné mená. Americké úrady Iránca spájajú s protiiránskymi militantskými skupinami. No a za možný motív označujú odvetu za smrť iránskeho generála. Ten zahynul začiatkom roka 2020 pri drogovom útoku v Bagdáde. Samozrejme, meno som si radšej odpustila. No a ten Američania uskutočnený na príkaz prezidenta Donalda Trumpa počas jeho prvého obdobia v prezidentskom kresle. No. Ale to byť Trumpom by som veru nepočula rada. Báť sa o svoje deti, to je to posledné veru, čo by som chcela. Ale kto chce kam?
0: Skandál s Marikou.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: And the only prescription is more cowbell.
8: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
10: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Fresh Radio. Fresh Radio.
0: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: bed with me?
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: JJ na Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Babe. Doprava. Doprava.
1: Dobré. Tady, dobré, pozdní. To dopoledne pondělí. Já se omlouvám za zpoždění, ale přesně takhle trvá, když člověk přijede do rádia a poprvé a zjistí, že nemá u sebe klíče. Ono, by člověk si udělal klíče navíc, že jo? Jenomže my tady máme čip elektronický, jo? To jsou ty nevýhody těch technologií. Prostě čip nemáte, tak neotevřete. Možná tak šutr by ho otevřel, ale pak jsem si říkal, no asi ne. Tak na cestách, co máme? V Ostravě, v přívoze, když jedete po... No, teda ale řečeno, z přívozu směrem na Frýdek, když jedete po Místecké, tak na úrovni... Dolních Vítkovic, tam se řeší nehoda dvou osobních automobilů. A Frýdek Místek ulice Jana Švermy, taky dvě osobní auta.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.

Koukneme do malého světa, ale už v podstatě drog, už nějakou dobu je to bráno taky jako droga a podle toho se s tím taky zachází, konkrétně kratom. Pamatuju si pár let zpátky, kdy to začalo strašně frčet, teda nevyzkoušel jsem, ani mě to neláká. Ale jako houby po dešti během snad půl roku vyletěly v Ostravě spousty e-shopů, kde se to rozesílalo ve velkém a už nějakou dobu je to klasifikováno jako droga. Takže stát teď zase rozjel masivní akci proti kratomu a zabavil celkem přes 155 kilo. A když si uvědomím, jak je ten prášek lehký, tak to je celkem solidní množství hmoty. Zároveň s tím zavřel 3 prodejny, nějakých 25 internetových obchodů, 63 automatů výdejních s kratomem. Někdo nebude mít hezký den dneska.

0: Doprava. Doprava.
1: 4 minutky zhruba zbývají do 11. hodiny, tak zopakujeme plus přidáme jednu novou. Tedy možná ještě potkáte následky nehody v Ostravě na Místecké v úseku Dolních Vítkovic, kde se srazily 2 auta, stejně tak se možná ještě řeší ve Frýdku na ulici Jana Švermy taky 2 osobní auta. A nová nehoda je v Ostravě v Hulvákách, přímo na Hulváckém kopci na 28. října na kopečku. Dodávka s osobním autem.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Fresh Radio.
3: Buď fresh!

počasí jako takové už několik týdnů je minimálně tady v našem moravskoslezském regionu poměrně sucho. O víkendu sice měly být bouřky a ve zbytku republiky byly, dokonce i ve celém velké, ale tady popadalo pár kapek a zase jsme na bodě nula. Ale koukám, že třeba i naši severní sousedé Poláci řešili, že tam u nich proletělo tornádo, kousek od českých hranic. A dokonce jakože silné, podle předběžných odhadů má sílu v kategorii IF2. Netuším, neznám hodnocení, ale asi už je to nějaké větší. Ale co je na tom největší paradox, tak to tornádo úřadovalo ve stejné oblasti, kde už bylo jednou v roce 2008 a kde teda zničilo, co se dalo. Takže evidentně platí taková ta klasická hláška, že pachatel se vrací na místo činu, protože jinak mě to vysvětlení nějak nenapadá.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

0: se snažím v hlavě vytlačit si vzpomínku, přitom jako je to týden, ani ne. Jak se jmenuje seriál nový, který teď jsem stihl dojet během minulého týdne a taky je z produkce Duffer Brothers, tedy těch, kteří stojí za Stranger Things. A je tak nějak směřován spíše na nás, na Geronty. Je to seriál o městečku, které v podstatě nabízí jakoby takový úžasný domov pro důchodce, jednoduše řečeno, ale taky tam žijou různé obludy, které vysávají mozkomíšní mok a podobně. Jako bavilo mě to, pravda, nemá to takovou šťávu jako Stranger Things, ale dobrý. Nicméně to mě přivedlo na myšlenku, že vlastně už jsem i registroval první recenze na asi nejočekávanější biják letošního roku z produkce Stevena Spielberga, který se česky jmenuje Den odhalení a má být taky o UFOnech, o nějakých obludách a podobných věcech. A už proběhly nějaké takové jakože projekce, protože v České republice má start tuším 12., takže příští čtvrtek půjde do českých kin. A už proběhly ty novinářské a podobné projekce. A jako vychválují to do nebes, tak si říkám, to bude asi dobré, to bude asi cát za to, tak se těším.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh, Metropolitní Radio.

0: Jako jsem rád, že nás ladíte všude možně v vozovkách po celém světě, ale jelikož začíná období takzvaně teplé, tedy dovolenkových a podobných volných časů, tak jako není třeba, my jsem posílal všechny fotky, jo? Teď tady přišly dvě fotky, které vypadají někde od vody, jsou tam i lodě, je tam rozpálený ohník, nad ním kotlík, vedle toho pivo, no tak to mě zrovna třeba moc nebere, ale jako v pondělí v 11 takhle posílat takové fotky, to je normálně trestné, jo, jakože, já nevím, co tam děláš, že si mohla aspoň napsat, jestli tam chytáš ryby, nebo tam máte nějakou opalovačku, nebo co se tam děje.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
7: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
9: House na Fresh Radio.

0: Jo, tak už jsem byl upřezněn, vyveden z omilu, žádné ryby, ale prý se tam dělá guláš. No, jako tak není to jako, že zbytečné jít někam k vodě a tam chystat všechno, zapalovat do hně jenom kvůli guláše? Jako chápu, třeba náš kolega Marek Urbanec, ten by se na to díval jiným pohledem než já. Já sice mám rád jídlo, ale pořád jsem ještě ve fázi, že to je jenom jídlo. Tak jo, no tak držím palce, ať to dobře vyjde a hlavně potom po sobě nezapomeň uhasit oheň, ať tě máme zítra ve zprávách.
1: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Fresh Mánie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ. A neb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

Jestli si taky občas říkáte, že ti politici asi už neví, co by z nudy dělali a vymýšlejí koniny, tak vám teď asi nahrajou na smeč. A není to kupodivu z české hlavy, je to z italské hlavy. Vláda italské premiéry Giorgi Meloni se rozhodla napravit historickou křivdu a navrhuje, aby jednotka, kterou všichni známe a používáme běžně, tedy volt, jednotka elektrického napětí, aby se změnil název. Já jsem si chvilku jako říkal, jestli to myslí opravdu vážně, opravdu to myslí vážně. Tam jde o to, že vlastně ten volt byl kdysi dávno ustaven podle anglického čtení jména slavného fyzika Alessandra Volti. Jenomže on se jmenoval Volta, takže Italové teď budou řešit naprosto zásadní a pro běh světa nezbytnou záležitost přejmenování volt na volta. Tak přemýšlím, pokud se jim to povede protlačit. Samozřejmě, my staří, my už se na to asi nezvykneme, ale jak další generace budou říkat. Kolik máš doma napětí? 220 volt? No to vlastně zůstane stejné, voltů. Ale jeden volt už nebude jeden volt, ale bude jeden volta. No pravda, jeden volt se moc nepoužívá, takže ve finále jde o nic. Fresh Radio.

Hokejové mistrovství se tam máme za sebou, takže to už je dávno jako pantlí sníh. A teď zase všichni ti, co sledují kulatý nesmysl zvaný fotbal, tak určitě už počítají dny a stříhají takzvaný metr, protože 11. června startuje fotbalové mistrovství v Americe. Aktuální zpráva. Češi už dorazili do Ameriky, odletěli v neděli před půlnocí našeho času a už přistáli v Mexiku, nebo někde, kde mají být. To jsem koukal, tak poprvé v historii se tohoto mistrovství zúčastní rekordních 48 týmů, což znamená 104 zápasů. A to hlavní, co se ze všech stran nasype po 20 letech, tam zase dorazí česká reprezentace. A teď je otázka. Můžeme dát takovou typovačku. Jak vidíte šance? Jestli jenom utřou lavičky, anebo třeba se někam posunou? Já nevím, jo, protože to je téma, které vůbec nesleduju. Takže jaké jsou šance, typuju si, že spíš slabší, ale nechci samozřejmě ten tým zhazovat. Pokud je tady nějaký expert, tak hoďte váš komentář, ať se dozvím, jak to vypadá s nadějemi. A třeba si ji vsadím. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava. Doprava.
1: Se tady ještě snažím na poslední chvíli rozklíčovat, kde přesně je jedna nová nehoda. Tak zopakujeme to, co už v systému je, ještě stále. Tedy na Místecké v Ostravě na úrovni Dolních Vítkovic možná ještě nehoda dvou osobních automobilů, nebo spíše tedy následky, stejně tak ve Frýdku ulice Jana Švermy, taky následky nehody dvou automobilů. A nová nehoda je ve Frýdku u Teska na Kruháči, ale nějak nechápu přesně kde, no ale prostě pokud se pohybujete zrovna ve Frýdku kolem Kruháče, jakoby u staré dálnice, tak tam potkáte následky nehody, není tady upřesněno, něco se tam stalo, paní Kelišová.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sloh. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Adios, řekl Alvaro Soler, já říkám dobré poledne, je pondělí 1. června, všechny děti mají svátek. Mimochodem, já jsem popřál těm svým, už sice dospělým dětem, ale ani jedno mi neodpovědělo. To je věčnost. Tomu se říká věčnost. No tak snad vy jste byli úspěšnější a dneska si s dětmi užijete nějaký hezký den, nejenom v cukrárně, ale na nějaké atrakci, protože je 1. června. A mimochodem přesně za měsíc startuje v Ostravě festival Beats for Love, tedy festival taneční a elektronické muziky. A když jsme před chvilkou hráli Calvina Harrise, tak mě to úplně nabudilo a říkal jsem si, už se těším, protože za měsíc to v Dolních Vítkovicích všechno vypukne. A díval jsem se, kdy u nás byl Sonny Fodera, tento australský DJ. No, teď určitě nebude na tomto festivalu Beats for Love, ale kdo ví, třeba zase někdy se vrátí do Ostravy. Máme ho tady s novinkou Let Me Be In Your Arms. Sonny Fodera.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte pulari.cz.
6: Siesta a Radek Erben.

0: Kulty Magic Key 12.32. Fresh Radio je s vámi. Joel Corey, Ed Sheeran za chvilku, co se týká muziky. No ale teď se podíváme i na naše zápasníky, protože je pondělí a máme tady malé zápasnické okénko. Máme za sebou další víkend plný napětí na Žiněnkách a naši borci ze Sokola Moravská Ostrava opět potvrdili svou sílu na mezinárodním turnaji v zápase řecko-římském v polské Ratiboři. A pozor, přivezli domů opravdu skvělou medailovou žeň. Absolutním hrdinou dnes se stal Václav Šmídák. Zatímco na minulém turnaji v Kladně zůstal těsně pod stupní vítězů, tentokrát nenechal nikoho na pochybách. Své soupeře doslova deklasoval a jasně tím vyslal vzkaz všem ostatním. Na nadcházejícím turnaji ostravský Heitzmann bude právě on tím mužem, se kterým se musí počítat jako s jedním z největších favoritů na zlato. Dařilo se ale i celému týmu. Zlaté medaile si na krk pověsili také Kristián Pastrňák, Nathan Anděl, Roman Mošinský a Michal Bačkalo. Stříbro vybojoval Adam Vavrla a bronzové příčky obsadili Vojta Beneš, Jiří Šmídák, Patrik Lagron a Jakub Hladký. Velký dík patří taky Jakubu Slončíkovi, který i přes nepopulární čtvrté místo předvedl bojovný výkon. No a jestli chcete tyto borce vidět v akci naživo, tak pozor, nenechte si ujít první ročník turnaje Ostravský Heitzmann, který se koná už 6. června od 11. v atletické hale vedle Ostravar Arény. A pokud vás zajímá zákulisí turnaje a taky přípravy, nalaďte si páteční polední siestu na Fresh Radio. Do studia dorazí Bimbo s Richardem, aby vám prozradili vše podstatné. Takže držte vlnu a zápasníkům přejeme hodně úspěchů.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Jo.

0: Nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm můžu být ženou. Víte, kdo tohle řekl? Já vám to teď na fresh řeknu. Byla to Marilyn Monroe. Ano, dneska by měla 100 let. Neuvěřitelné. Ano, slavíme 100 let od narození Marilyn Monroe. A tenhle ten slogan to docela vystihuje, protože ona nebyla jen hezká tvářička, kterou si Hollywood vodil, jak chtěl. Třeba v 50. letech se sebrala, odešla od studia, založila vlastní produkční firmu a v New Yorku začala znovu studovat herectví. Prostě nechtěla být jenom zboží ve výloze a přitom z ní showbiznis udělal něco, co dnes dobře známe. Značku, reklamu, obraz, který prodává, sociální sítě a tak dále. Já si myslím, že dneska by měla Marilyn Monroe vlastní parfém, taky podcast a minimálně 100 milionů sledujících. No ale pořád by řešila to též. Aby za tou fotkou lidi viděli člověka. Tesat do kamene. Marilyn Monroe.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Siesta.

0: Jo, country má své místo i na Fresh Radio, ale v takové taneční podobě samozřejmě to bychom nebyli my. Ella Langley, Choose in Texas. Za chvilku, za pár minut se podíváme na silnice. Dívám se, že se bourá třeba v Českém Těšíně. Detaily přineseme. Pokud byste cokoliv kdekoliv zaznamenali, tak víte kam sát.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Za chvilku Don Diablo a Little Lies, což je velký hit od Fleetwood Mac. A teď zase taková nějaká vykopávka od Bonnie M v novém kabátu, no, staronovém kabátu, ten dobře znáte. Tady jsou Daxos a Barbra Streisand.

0: 13 hodin přesně.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně, v Českém Těšíně hned 3 havarovaná vozidla hlásíte z ulice Frýdecká. Dávejte pozor a přejeme pokud možno bezpečnou jízdu.
1: Doprava. Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda. And the only prescription
2: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
7: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika.

0: Tuhle pecku znáte, ne? Já si myslím, že ji zná každé malé dítě. Schválně.
1: Hey, brother, there's an endless road to rediscover.
0: Ano, Avicii, Hey Brother, pochopitelně velká pecka, která už něco pamatuje. Ale proč o tom mluvím? Protože ten hlas, který zpíval Hey Brother, tak ten patří Danu Timinskému. A to je ten muž, který se teď objevuje v nové pecce norského DJe Kaiga. Tak když nevíš, jak se stát slavným a jak úspěšně zabodovat hitparádě, tak udělej takový copyright úspěšného hitu, který už má pár let a třeba to vyjde. No a tohle to Kaigo udělal. Jestli to bude úspěšné jako Avicii Hey Brother, to nevím, ale myslím si, že to má potenciál. Jmenuje se to Heaven on Your Mind. A mimochodem právě ten Dan Timinsky je americký bluegrassový zpěvák. A myslím si, že v tom dokumentu kdysi o Avicii mluvil, že ho jednou oslovil nějaký Avicii, jestli si nechce zaspívat nějakou píseň. A ta jeho dcera, když slyšela, že to byl Avicii, tak říkala: tati, i kdybys to měl zkazit, tak tam musíš žít. Prostě běž. No tak teď v nové pecce s Kaigem na Fresh Radio.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

Výborný Bruno Mars na Fresh Radio. Nevím, jak jste to měli včera večer vy, ale já jsem si sedl po 8 hodině k televizi a říkal jsem si, dám si večeři a podívám se na ten hokej. Na Švýcarsko-Finsko, ať mám nějakou představu. No, skysnul jsem do toho až do závěrečného prodloužení a je to neuvěřitelné, ale po páté ve finále a zase stříbro. Švýcaři samozřejmě. Dovedete si představit tu dnešní atmosféru ve Švýcarsku? Já bych tam normálně zaletěl a podíval se, jak prožívají ten opravdový smolný finálový zápas. Tak oni mají hodinky, které umí odměřit čas na setinu vteřiny, mají čokoládu, která se rozpustí přesně ve chvíli, kdy má, mají banky, kde se nestratí ani desetník, ale na to zlato jaksi ne a ne

0: i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Siesta a Radek Erben.
9: DJ Peter Pan, Kali, yeah. Studio Laboratory, Desert Music, yeah.

0: John Summit a Hayla, Where Are You? Tady je Fresh Radio, za chvilku bude 2:30 odpoledne, je pondělí 1. června a v Bon Appetit ráno s Monikou a Honzou se děkovalo Radimu Rulíkovi.
1: Best of Fresh!
2: Budeš moje Rihanna, ale opět, jo?
3: Já budu, ale
2: to
3: tak...
2: Nezapomeň. Tak pojďme, repovánky teď.
1: Repovánky Honzy Pernického.
3: Budeš potřebovat určitě nějakou pomoc mou.
2: Ano.
3: Ty znáš dobře tu svoji flow.
2: Pojď ještě, pojď, dávej to.
3: Zakázané uvolnění.
2: Jo, to je ono, a pojď ještě něco řekni. Řekni ještě jednou tím ženským smutným hlasem zakázané uvolnění.
3: To je dobře, protože víc toho neznám.
2: Řekni to.
3: Zakázané uvolnění.
2: Na střídačce klid a síla, taktika vždy jasná a byla. Radim Rulík líčata vedl, každý zápas skvěle svedl. Tak do bojů šel s plným srdcem, byl nám vůbec.

0: Drum and Bass patří na Fresh Radio. Hezké odpoledne ve 13.39. Od 16 hodin, když je tady pondělí, tak pravidelné sejdeme se na Freshi. Já, Radek Gerben a Jirka Kratochvíl dneska vyspovídáme Josefa Hekelu z Edimax Job. Když tam slyšíte ten job, tak to bude o práci. Jaké to je zhánět práci v Moravskoslezském kraji? Co chtějí po nás firmy? Co zase naopak chceme my po firmách? Kde je ten problém? Kde je ta třecí plocha? Co všechno děláme dobře, když zháníme práci? A co ne? Poslouchejte po 16. hodině zajímavé povídání právě s Josefem Hekelou, který tomuto jobu velmi rozumí. Sejdeme se na Freshi od 16.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Fresh Radio.

0: Snoop Dogg, posloucháte Fresh Radio, rychlá rota už je připravená za chvilku od 14 hodin vysílat. Kdyby nebyla Mikaela součástí rychlé roty, tak by zmokla úplně. Naštěstí to stihla a utíkala rychle. No, já se dívám na radar a prší momentálně v okolí Ostravy, třeba taky na kolem Orlové, Havířov, Frýdek Místek, Raškovice. Tady všude deštníky sebou, ať opravdu nejste na kost, protože teď je nad námi docela velký mrak. A na jižní Moravě prší ještě více. Tak nezapomeňte, rychlá rota tedy od 14 hodin. Dívám se, že tady budou mít i Radikastův šenk, poukaz v hodnotě 2000 korun na dobré jídlo. Tak určitě poslouchejte.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: 14 hodin, 2 minuty.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně v Mariánskohorské ulici v Ostravě hlásíte porouchané vozidlo, tak ať do toho nevlítnete. A ještě bacha, ve Frýdecké ulici v Českém Těšíně probíhá vyšetřování 3 havarovaných vozidel. Tedy nehoda se stala zhruba před hodinou, ale projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Možná jste si mysleli, že Marek tady dneska nebude, ale on to přežil.
1: A proč by si to měli myslet?
0: Protože jsi byl s dětma v umparku.
1: Že jsem byl co?
0: S dětma v umparku.
1: No jistě, no, to jsem
0: ale
1: byl.
0: Ale je tady on vám to všechno poví. Krásné odpoledne.
1: To se ještě uvidí. Hezké odpoledne.

0: Pondělí 1. června, den dětí, to už dneska slyšíte asi od rána, ale tady Marek a Michaela, je 14 hodin a asi zhruba 11 minut. Krásné odpoledne, milí zlatí, my
1: krásné,
0: jsme tady.
1: Krásné odpoledne i ode mě, musím říct, že to byl tak nabitý víkend akcema a vším kolem dokola, že já jsem tady vlastně jenom omylem, jo, já jsem tady dneska do počtu, takže ode mě dneska nečekejte žádné velké moderátorské výkony. Děkuji za pochopení.
0: No počkej, já to nám vysvětli, proč jako? No ty jsi měl spoustu zážitků a já se na to všechno chci zeptat.
1: Protože jsem včera smažil vaječinu pro rodinu, začneme teda tou nedělí, no. Jo. Smažil jsem tu a strašně to chutnalo, moc všem to chutnalo a mě nejvíc, tak jsem toho strašně hodně snědl a pak jsem z toho v noci strašně prděl a když jsem se ráno probral, tak to bylo asi takový smrad, že na zemi ležely 4 mrtvé mouchy.
0: Takže vítejte v úvodu Rychlé roty, krásné pondělí ještě jednou.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: we could make a movie.
1: Girl, call me up when you wanna get naked.
2: Marika Mikaela na Fresh Radio, rychlá rota. Pojďme se teďka ještě zpátky, Maričku, krom té tvojí včerejší vaječiny, o které už jsme se dozvěděli asi víc, než bychom chtěli hnedka v úvodu, vrátit k těm akcím, které jsi měl. Tak poslouchej, ty jsi byl v sobotu v Umparku s dětma.
3: Ano,
2: tak?
3: V pátek byla firemka, dopadla dobře a v sobotu u Umpark to byla pecka. To prostě tam bylo strašná spousta dětí i rodičů a bylo vidět, že prostě to počasí není takové ani makové, že vlastně

0: To si myslím, trampolínou. To si možná myslím.
1: Pak mě chtěl hodit do nějaké pěny, jo, to jsou nějaké kostky z pěny nebo něco takového, říká, že musíme taky vymyslet nějaké video a pak prý tam hodíme ještě tebe.
0: Jo, mě, no tak já bych se tam asi ztratila, to není problém, mezi těma dětma a výškově bych tak odpovídala.
1: Určitě, určitě.
0: No ale jako dobrý, takže ty se zvrátil vlastně do dětských let, Marečku, s takovou tou trampolínkou a skákací podlahou a tak dále.
1: Já jsem si hlavně užil tu muziku, protože mi do toho nikdo nekecal.
0: Tak super, já jsem velmi ráda.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. And the only prescription is more
5: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
8: Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež?
1: Ano, máme tady pondělí a opět pravda nebo lež. Začínáme prvním políčkem, hledáme prvního z vás, kdo se tam zapíše. O co soutěžíme?
2: Soutěžíme o 2000 korun do Radegastova šinku, takže na něco zase dobrého, do zobáčku, do bříška, napapáte se, no ale nebude to samozřejmě zadarmo,
1: jasně,
2: vy to už znáte.
1: Jasně, klasická soutěžní otázka, dneska to bude velice jednoduché při pondělku. Je pravda a nebo lež, že dnes ráno u mě v pokoji na podlaze leželi 4 mrtvé mouchy? WhatsApp
2: 77337136.
0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak jak to dopadlo?
2: Tak kolik jich tam bylo těch buch teda na té zemi potom dnešním nočním večeru, zážitku spánku a tak dále?
1: Ano, no čtyři byly čtyři, jako je to pravda.
2: Je to pravda, takže uznáváme, je to pravda. Několik tady odpovědí samozřejmě bylo, tady i nějaké hlasovky, tak já pouštím hlasovky, teďka třeba poslechni si tuto.
3: Čaute, ano, je to pravda, prdil si tak moc, že tam byly čtyři mouchy.
1: Dobře, dobře.
2: Samozřejmě je to pravda, oba vás zdravím, pravda.
1: Děkujem.
2: Ano, a hele, já jsem vybrala tady tuhle vítěznou, koncové číslo 676, Čenda, tak si to poslechni, jo.
4: Čtyři mouchy určitě tam byly mrtvé a možná i něco víc.
2: Tak to už nechám na Markovi, co tam všechno v tom pokoji bylo, možná nám to prozradí, možná ne.
1: No komary každopádně jsem nepočítal a nic jiného tam nemám, tak nechme toho.
2: Nechme toho. 676 koncové číslo Čendo, my ti gratulujeme a postupuješ do pátečního finále.
1: Gratulujem.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik, příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
11: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
0: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikem.

0: How deep is your love? Jak hluboko je tvoje láska? Calvin Harris, co Marečku? Já myslím, že tvoje láska k dětem se po víkendu velmi prohlubila. Promiň, já ti dneska nedám pokoj.
1: Ne, v pohodě, já jsem sklidněný. Já
0: jsem viděla to video, kde jich bylo asi tak 100 okolo tebe, mi to přišlo naprosto neuvěřitelné, protože ty ve mně vyvoláváš takovou, jak když vidím spojení tebe a dětí, tak ve mně vyvoláváš tu představu toho Shreka. Víš, takového jako toho takého toho ubrblaného strýčka. Ale ty jsi tam vypadal naprosto jako harmonizovaně, bych to řekla.
1: Můžeš vymyslet ještě nějaké jiné slovo. Harmonizace. Řekni rovnou, že jsem to dělal strojově, prosím
0: tě. Neprávě, že jsem vůbec to... ne. Já jsem si právě, když to byla moje domněnka, moje představa byla taková, že prostě Marek dneska přijde naprosto jako vyflusnutý, strhaný, naštvaný, že prostě musel dělat něco jako s dětma, že ho to, a ne, ty jsi úplně v pohodě. Tak já jsem vlastně dneska jako překvapená a moje domněnky to naprosto jako vyvrátilo. Děkuju za to.
1: To jsem rád, že se ti to líbilo. Hlavně dál sleduj ty videa, ať máš o čem povídat. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: A je to tady. V další hodince jdeme kouknout také na cesty. Dopravní nehoda v ulici Olomoucká. Opava, tam jsou 3 havarovaná vozidla. Průjezd se zvýšenou opatrností. Je to kousek od nemocnice Opavské a složky jedou integrovanou záchranného systému na místo. Takže opravdu pozor. No a další dopravní nehoda, ta je na silnici u Frýdku Místku. Kousíček od hřiště, to je Sokol Lískovec. Tam je nehoda osobního automobilu, které narazilo do stromu a taktéž tam probíhají vyprošťovací práce.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
0: Kontaktujte polary.cz.
11: Marek a Michaela. Každý den od 14 na

0: se prostě umíš trefit, jako
1: někdy
0: rozumíš,
1: jo,
0: ne?
1: Někdy jo, někdy jo. Prostě Beatles Dynamite, teďka jsem trošku jako dynamit, když se zakuckal, nám to mírně urvalo uši, ale vůbec nám to jako posluchačům nevadí.
0: Aspoň jsem vyzkoušel sílu poslechovosti signálu. My jsme vlastně oba dva v pátek měli free takové pracovní volno mimo rádio, bych řekl. Zaskakovali za nás nějací neznámí moderátoři, myslím odpoledne, nevím ani ty jejich jména. No a ty si moderovala úžasnou akci v pátek a podle fotek si vypadala jako vyvrhel z pekla. Můžeš říct, co to šlo?
1: Já jsem byla vamp žena, nebo tak by se to dalo říct. Byla to fakt skvělá akce, Brutart v Dole Michal, kombinace modních přehlídek, designu, umění a fakt teda jako se myslím, že se to hodně povedlo. Bylo to super, dress code byl vlastně taková černá, různá kovová a je prostě jednoduché prvky a byla jsem krásně namalovaná.
0: Byla jsem hodně zmalovaná. Daj, bych ti dal do ruky motorovou pilu a mohla bys to tam jakože vytřídit trošku.
1: Byla jsem nebezpečná, přesně tak. A dokonce jsem získala úplně nečekaně luxusní outfit na výpůjčku od Jitky Stauder, která, já jsem teda měla tak jako na sobě něco tak jako černého, že si jako vezmu, jako víš, já v té černé jako až tak nechodím. A říkala jsem, ty máš tak výborné ty šaty, prostě tak ona nás takhle podívala, říká, jedny tady mám navíc, ukáž, obleč si je. A normálně, jak kdyby čekali na mě, padly jak ulité, tak to jsem měla teda půjčena, za to jí velmi děkuju. Takže super akce, výborná. A pak jsme ještě teda spadli do etáže na takovou afterku. Zjistila jsem, že to je velmi příjemný klubík, ještě jsem tam předtím vlastně nebyla. Hrálo tam Techínko právě od Aliens of Music, takže zdravíme Ondru a Kačku a tak. A bylo to velmi super, nicméně tam skoro nikdo nebyl. Já nevím, co tu mladí dělají. Že nepaří, že musíme chodit pařit my staří.
0: Já si totiž myslím, že nikdo doteďka neví, kde je vstup do toho podniku.
1: Myslíš, tak to je dost možné, no. Fresh track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Rádio vysílalo živě nejenom z Umparku, ale také, pokud vím, také z golfu.
1: Golf park, hlavně z golfu. Z Umparku se nevysílalo živě,
0: vysílalo se z golfu. Tam byli, ale no. Vysílalo se živě z golfu. Tak
1: viděl jsem spoustu fotek, viděl jsem spoustu videí, vypadalo to tam velice, velice dobře. A dokonce, ač jsem byl natěšený na tu vaječinu, jak mi tam Ondra posílal jedno takové video s tou obrovskou kýtou, tak jsem
0: to
1: si říkal,
0: kurňa,
1: že bych se tam ještě fakt zastavil. Nevyšlo to časově vůbec.
0: Mně se úplně slinky zbíhaly, když jsem to viděla. A hlavně jsem viděla Káťu. Kate, jak tam teda válí s tou golfovou hůlkou, člověče. Já jsem se sice

0: STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava, sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota! A nebo dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Tak už na necelou půl hodinu je tady pravidelný pořad po 16. hodině. Hadej, jak se jmenuje?
1: Sejdeme se na Freši.
0: Výborně, a samozřejmě i dnes s Radkem Erbenem a Jirkou Kratochvílem, a já mám takový podtext k tomu. Moravskoslezský kraj býval synonymem těžkého průmyslu. Dneska tu máme AI konference, IT firmy, ale taky stále hutě a doly v útlumu. Josef Hekela vede franšízu personálních agentur Edimax Jobs a vidí denně, kdo koho hledá. No a v dnešním Sejdeme se na Freši se podíváme třeba na to, jaká očekávání mají od firem zaměstnanci, jaké potřeby mají firmy z Moravskoslezského kraje a jaká je vůbec situace na trhu. Jo, takže ve studiu dneska Josef Hekela z personální agentury Edimax Job.
1: Sejdeme se na Freši.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 6.6. sobota, která opět bude neskutečně nabitá různými akcemi a jedna z nich jsou vidle a káry, areál motokáry, krmení, oblíbená akce, kde si najdete tuningové skvosty, veterány, Ameriky, soutěže, prostě úplně všecko.
1: Audio Battle, já nevím, co všechno, všechno to startuje od 10 hodin a my pro vás máme dva volné lupeny.
0: Jo.
1: Jdem na to, já vám to prozradím, WhatsApp 77937136, říkám to dobře?
0: 77337136.
1: Vidíš, já jsem viděl, že je to číslo spletu, nevím, proč tam mám 937. Já bych viděl, ale neřeknu. Máme pro vás úplně záludnou otázku a bude to úplně jednoduché pro všechny, co se zabýváte jakože autama, jo? Napište nám, jestli je pravda, že dieselové motory mají karburátor. WhatsApp 77337136.
2: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelem. I pimp to the beat, walking down the street and my new's a freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the

0: chtějí Davidle a Káry. A
1: ano, chtějí a všichni měli pravdu.
0: Málem nám tady vybuchl telefon.
1: bylo to jednoduché. Jasně, dýzly nemají karburátor. Vybral jsem koncové číslo 888 a myslím si, že ten člověk se jmenuje Jan. Takže Honzíku, gratulujeme. Dva lístky jsou tvoje. Jak ti budou předány, ještě
0: dáme
1: zjistíme
0: vědět.
1: A dáme vědět.
0: Ale je to tuto sobotu.
1: Pravděpodobně to bude určitě asi na guest listu, jo? Tak vydrž, dáme ti vědět. Gratulujem.
2: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. And the only prescription is more
4: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
8: Fresh Radio.

0: Víš, co je zítra?
1: Úterý bych tak tepla.
0: Ano, a víš, co se bude dít mezi 14. a 17. hodinou, co se bude dít zítra?
1: My zítra vysíláme živě a vím, že je to základní škola.
0: Ano, tuším, že Miloše přesně... Formana, jestli se nepletu.
1: Já doufám, že ty to víš lépe jak já, protože já od té doby, co jsem přijde ze školství, tak se přestávám ve školách orientovat zcela dobrovolně.
0: Hele, tohle to živé vysílání má na svědomí Mareka, protože to je výročí té školy. Já ještě nevím, jakože jaké výročí, nebo kolikáté výročí. To se doufám všechno dozvíme. No, ale budeme tam s naší žlutobílou, to je jedničko. A budeme pravděpodobně zpovídat místní učitelky, jak se jim tam učí, jak je to baví, jaké to bylo, jaké to bude. Možná chytneme i generálního ředitele té školy a popovídáme se o nějaké budoucnosti, takže uvidíme.
1: Ty se těch děcek nezbavíš.
0: Mně to nevadí.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Jednu dopravní nehodu máme nahlášenou v ulici Sokolská třída. Mezi křižovatkami ulic Kratochvílova a na Hradbách tam narazil osobní automobil, nevím do čeho, ovšem do něčeho. Dal tam asi nekomunikuje, takže tam pojedou služky záchranného systému, nebo každopádně to tam nebude úplně dobře průjezdné, dávajte si proto pozor. No a krásné odpoledne. My se těšíme opět a zase zítra s Markem a tentokrát živě. Budeme živě vysílat základní školy, takže se těšíme. No a vy už krásné odpoledne.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo Ráj Pneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: Posloucháš Fresh Radio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Moravskoslezský kraj býval synonymem těžkého průmyslu. Dneska tu máme AI konference, IT firmy, ale taky stále hutě a doly v útlumu. Josef Hekela vede franšízu personálních agentur Edimax Job a vidí denně, kdo koho hledá.
2: No a v dnešním Sejdeme se na Freši se podíváme třeba na to, jaká očekávání mají od firem zaměstnanci, jaké potřeby mají firmy z Moravskoslezského kraje a jaká je vůbec situace na trhu práce.
1: Ve studiu Sejdeme se na Freši vítáme Josefa Hekelu z personální agentury Edimax Jobs. Dnes
2: s Radkem Erbenem
1: a Jirkou Kratochvílem.
2: Josefe, vítej, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Fresh.
2: No, Pepo, když se ráno podíváš na zakázky, které vám chodí, co je dnes na Ostravsku největší problém? Je to nedostatek lidí obecně nebo nedostatek těch správných lidí?
3: Víceméně je to kombinace obojího. Většinou nás poptávají firmy, kterým chybí zaměstnanci. Nějakým způsobem jim chodí kandidáti, chodí reakce, ale nejsou tam kvalitní reakce, aby si z toho dokázali dostatečně vybrat kvalitně.
1: Když se bavím s lidmi mimo region a řekne se Ostravsko, tak se všem vybaví doly, hutě. Jaká je ale realita roku 2026? Stále to platí?
3: Myslím si, že Ostrava už dávno není tím synonymem těžkého průmyslu, jak bývala. A dnes je to o tom, že Ostrava prochází za poslední roky obrovským způsobem vývoje a posunu a v následujících letech díky regionálnímu rozvoji určitě bude. Takže to technologické zázemí a zázemí firem se tu posouvá neskutečným způsobem.
2: Pojďme porovnat Moravskoslezský kraj třeba s Brnem nebo Prahou. V čem jsme tady jiní jako trh práce? V čem je konkurenční výhoda a v čem zase nevýhoda?
3: Když srovnám například přímo trh práce Brna a Ostravy, tak Brno má srovnatelné nabídky, co se týká platových podmínek, ale Ostrava je na tom mnohem lépe, co se týká objemu kandidátů. Protože tady i vzhledem k tomu, že začátkem roku byla vyšší míra nezaměstnanosti, blížila se 7%, tak tu bylo z čeho vybírat, zatímco v Brně těch kandidátů je méně. Když to srovnáme s Prahou, Praha je prostě hlavní město, ty možnosti jsou tam lepší a platové možnosti mnohem vyšší. Takže tam ten trh nejde srovnávat s Ostravou.
1: Ty jsi mi možná trošičku nahrál, když bychom se teda podívali na ten trh práce v Moravskoslezském kraji nebo v Ostravě, tak je nějaký fakt, nějaký fun fact, číslo, něco, co by nás mohlo zajímat, co by nás překvapilo o pracovním trhu tady u nás?
3: Mě v rámci statistik Moravskoslezského kraje překvapil jeden fakt, není to úplně zcela svázané s pracovním trhem, ale dost ho to ovlivňuje, je, že Moravskoslezský kraj je druhý a nejslabší region s počtem podnikatelů na 1000 obyvatel. To znamená, že na jednu stranu Moravskoslezský kraj jde velmi dopředu, ale na druhou stranu je tu málo vznikajících podnikatelských aktivit.
1: Čím to je? Není to například tím, že se mladí lidé stěhují do Prahy nebo do jiných krajů a tím pádem to zkresluje statistiky?
3: Může být, možná je to i způsobené tím, že lidé z Moravskoslezského kraje jako kdyby se báli podnikat a nevyhledávají ty podnikatelské aktivity, ale myslím si, že tím, že ta Ostrava jde dopředu v rámci inovací, v rámci těch rozvojů firem, tak se to může zlepšit.
2: Takže, co bychom tedy jako lidé v kraji, v Moravskoslezském kraji, měli dohnat? A co je naše konkurenční výhoda? Takže, co dohnat a co je konkurenční výhoda?
3: Dohnat určitě to, nebát se aktivit, ať už z pohledu hledání nového pracovního místa, obsazování nových pozic, anebo vytváření právě těch podnikatelských aktivit z pohledu budování firem, budování těch příležitostí na trhu. A určitě Moravskoslezský region a obecně lidé z Ostravy jsou hodně pracovití a hodně svérázní i na tom pracovním trhu a tohle se nebát využít.
1: Říká pro Sejdeme se na Freši Josef Hekala z Edimax Job. Sejdeme

House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotní

0: Stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Fresh Radio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: V minulém bloku Sejdeme se na Freši jsme si řekli, jak vypadá trh práce v Moravskoslezském kraji. Teď se na to podíváme z druhé strany. Co dnes firmy v regionu

0: reálně potřebují. A kde to možná tak trochu skřípe?
1: Josefe, když tě zavolá nový klient, výrobní firma, logistika, cokoliv, co bývá první, ta potřeba? Co firmy v Moravskoslezském kraji nejvíce pálí?
2: Ta potřeba firmy je většinou, že jim chybí zaměstnanci, protože když už firma volá, opravdu volá, tak většinou potřebuje rychle obsadit nějakou pozici, kterou dlouhodobě oni sami obsadit nedokážou. To bývá první aspekt. A druhý je, že potřebují větší objem kandidátů, větší objem zaměstnanců. To jsou většinou takové dva nejdůležitější, nejčastější případy, proč volají firmy.
0: No a teď možná taková otázka na dřeň. Hodně se mluví o tom, že firmy nemůžou najít lidi. O tom se píše dnes a denně na oborových portálech. Ale upřímně, nedělají si to náhodou firmy sami? Nebo takhle, dělají proto firmy dost, kde nejčastěji sami sebe brzdí?
2: Většinou, když pronikneme do toho náborového procesu té konkrétní firmy, se kterou spolupracujeme, tak mnohdy narážíme na to, že je tam velká prodleva v komunikaci a velká prodleva v podávání informací. A dokážu si představit, že pokud to samé probíhá v té komunikaci s kandidátem, tak si ty firmy sami sobě ubližují, protože ten kandidát nechce tímto způsobem ztrácet čas a čekat v tom výběrovém řízení.
0: No ale tohle je pravda, kterou zase všichni víme, že to takhle funguje, že firmy otálejí s reakcí na kandidáta. Na druhou stranu firmy říkají, nejsou lidi, na druhou stranu neodpovídají. Tak já si pořád říkám, kde je ten problém? Jsou teda lidé ve firmách tak zaveleni, anebo je to chyba procesů?
2: A přesně toto odlišuje úspěšnou firmu z pohledu náboru a obsazení klíčových pozic a méně úspěšnou firmu z pohledu náboru a obsazení klíčových pozic. Je to jeden z hlavních aspektů, protože ta firma, která má dobře zmáknutý náborový proces, kvalitně komunikuje, transparentně komunikuje a rychle reaguje na ty kandidátovy podněty, tak ona potom mnohem lépe zvládne ten výsledek obsazení té pracovní pozice. Když to ta neúspěšná společnost, která nedokáže rozhodnout o přijetí kandidáta, nedokáže se rozhodnout, jestli dát tu nabídku, tak ta prostě potom ztrácí ty body.
1: Říká Josef Hekela z Edimax Job. A teď, Josefe, by nás zajímal možná příklad, takový konkrétní příklad firmy, která to dělá v náboru dobře.
2: Rozumím. A pár příkladů máme, nechci úplně jmenovitě jmenovat konkrétní společnosti, nicméně přesně tyto společnosti se zaměřují na efektivní proces náboru, rychlá komunikace a výborná práce s daty, a co se týká kandidátů a co se týká reakcí, a zaměřuje se na to, jakým způsobem ten kandidát se cítí při tom výběrovém řízení a při tom nástupu. Tato společnost, která se tímto způsobem zaměřuje na ten náborový proces, a je velmi, velmi vždycky považována za tu úspěšnou a my vidíme, že to dělá lépe než společnost, která toto zanedbává.
0: Tedy kdybych to parafrázoval, tak v tom žargonu HR, v tom vašem slovníku se tomu dneska říká employee experience, je to možná takový jako posun od toho, že firmy před pár lety chtěly angažovat svoje lidi k employee experience, to znamená nějaké zaměstnanecké zkušenosti?
2: A myslím si, že to je kombinace tohodle aspektu a zároveň kombinace i potřeb trhu práce, protože dneska ten kandidát se chce cítit dobře v té kultuře té společnosti a chce, aby ta společnost to nějakým způsobem reflektovala. A když ta společnost dokáže reagovat na to, jakým způsobem tomu kandidátovi a zaměstnanci je při onboardingu, při prvním týdnu, při prvním měsíci, po zkušební době, během zkušební doby, tak právě buduje tu kulturu, ve které ti zaměstnanci podávají výkon a cítí se dobře.
1: Jsem nedávno mluvil s inženýrem stavařem, který hledal práci na Ostravsku a nikdo mu nebyl schopný dát ty peníze, které si přál. Nikdo. Firmy řekly ne. A to byl velmi zkušený profík, takže nakonec odešel do Prahy, kde mu ty peníze dali. Není to ten problém, který se točí pořád dokola, tady tohleto, že ta firma to nedá, ty peníze, protože ví, že za ty peníze někoho stejně sežene.
2: Často to bývá problém a často vidíme i při velkokapacitních náborech ke klientům, že oni mají nějakou, řekněme, mzdovou politiku a nějaký rozpočet na zaměstnance a čísla je nepustí na úkor kvality nebo na úkor dosahování výsledku. Zas na druhou stranu jsou kandidáti a zaměstnanci od určitých pozic, kde tam zda nehraje úplně roli. A hraje tam roli právě to, jak se cítí v té společnosti, jaký to má smysl, ta jejich práce, a vůbec, jestli je to naplňuje.
0: Přátelé, tak probrali jsme, jaké jsou potřeby a očekávání firem v Moravskoslezském kraji a za malou chviličku, za pár okamžiků se podíváme na to, jaké jsou potřeby zaměstnanců. Josef Vekela, Eddie Max Jobs, dneska sejdeme se na Freši.
3: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Pohled na pracovní trh i to, jak to vidí samotné firmy, máme za sebou. Třetí pohled jsou lidé. Lidé, kteří hledají práci u nás doma v Ostravě a okolí. A co od ní dneska očekávají? A dělají pro to dost, Pepo?
2: Většinou se potkáváme s tím, že ty kandidáti očekávají, že je firmy budou kontaktovat sami a mnohdy jim chybí ta aktivita. To znamená zase, když se vrátím k tomu, jak jsme se bavili o té aktivitě z pohledu firmy, zaměstnavatele, tak stejně apeluju na tu aktivitu těch kandidátů. Pokud chci svou vysněnou práci, musím proto něco udělat. Hmm.
3: A je něco, co třeba vás stále v odpovědích překvapuje, když ten uchazeč přijde a odepisuje na něco?
2: Určitě ano. My se zaměřujeme i na velkokapacitní nábory, řekněme, nekvalifikovaných pozic. A tam bohužel nás stále překvapuje to, že někteří kandidáti dlouhodobě využívají sociální podpory a tento status jim vyhovuje. A i v takových extrémních případech, že to trvá roky a byť jim nabízíme kvalitní pracovní pozice, tak nemají zájem z toho nějakým způsobem vystoupit.
1: No a teď jsem kandidát, přijdu k vám na pohovor. Dobrý den, Jiří Kratochvíl, těšíme. Na co se mě budete ptát?
2: V první řadě se tě zeptáme na tvoje očekávání, o jakou pozici bys měl zájem a jestli máš nějaké konkrétní představy. Potom začneme rozebírat tvoje představy o platu a o náplni a začneme ti představovat veškeré naše možnosti a pracovní pozice, které nabízíme. A pokud nějaká tě zaujme, tak se domluvíme na procesu nástupu.
1: Mám se na ten pohovor nějak připravovat do hloubky?
2: Pokud to není specializovaná pozice, kde potřebujeme ověřovat tvoje znalosti a dovednosti, tak stačí přijít uvolněný a mít ten zájem o tu konverzaci a zájem o tu pracovní pozici.
3: Ano, je dobré se umět i vyjadřovat a říct svůj názor. Tak ono se dost často mluví o generačních rozdílech. Co chtějí dnešní mladí lidé, třeba těsně po škole, a jak se to změnilo v čase? A co očekávají lidé, když už třeba mají něco odpracovaného a říkají si, no to dnes ta mladá generace, ta neví, co by chtěla za to. Je tam velký mezigenerační rozdíl?
2: Osobně si nemyslím, že ty mezigenerační rozdíly jsou extrémně odlišné oproti jiným generačním rozdílům, tak jak plynul čas. Nicméně na pracovním trhu vidíme rozdílnosti u mladších generací versus ty starší generace. Starší generace často se snaží budovat kariéru a nějakým způsobem jít po té jistotě. Mladší generace zase hledají nějaký smysl a nějaký řekněme work-life balance a nebo nějaký princip, jak je kulturně nastavená ta společnost a co jim to přinese do života, kromě peněz. Tady tento rozdíl tam vnímáme.
1: No ale pánové, představte si takovou situaci, nedávno jsem se bavil s jednou známou, která říkala, že poslouchala podcast a byl tam nějaký mladý člověk, který odešel z práce proto, že po něm chtěli práci o víkendu. K povaze toho zaměstnání ta práce o víkendu čas od času patřila, ale pro něj ten osobní čas byl natolik důležitý, že radši odešel. A my jsme se bavili o tom, že pro nás jako generaci 40-tníků a 50-tníků je práce o víkendu taková jako normální. Ale pro mladou generaci je to no-go a když po tobě budu chtít práci o víkendu, tak ty radši odejdeš. Tak s tím se nesetkáváš?
2: Setkáváme se s tím, je to vlastně ta ochota pracovat pro nějakou pozici a pro nějaký kariérní posun, jak to bylo vlastně běžné u té starší generace, která si to chtěla odpracovat. A u těch mladších generací je to právě to, že si chcou vybudovat celkově to kvalitní zázemí toho života a ta práce tam má jenom omezenou část času a zbytek jsou trávit svými koníčky, zábavou, rozvojem a tak dál. Nicméně je to nějaký trend, kterému se musí ty firmy trochu přizpůsobovat. A v momentě, kdy ty firmy nebudou reagovat na ty nové podněty nových generací, tak se může stát, že prostě nebudou obsazovat ty pracovní pozice. A někde najít ten balanc mezi tím je ta správná cesta jak z pohledu firmy, tak z pohledu kandidáta.
3: Takže na jaké oblasti by se lidé měli soustředit, aby byli více konkurenceschopní? Trošku narážíme na AI samozřejmě, na umělou inteligenci.
2: Z mého pohledu, ať už se bavíme o technologiích, inovacích, jako je AI, tak lidi by první řadě měli být schopni se přizpůsobovat, měli by být schopni se adaptovat. A ať už z pohledu prací s technologií, vzdělávání něčeho nového, naučení nových dovedností, anebo přizpůsobit se trošku té kultuře té dané společnosti. Protože ten trh se mění a měnit se bude a technologie to budou urychlovat a kdo se nebude adaptovat, ten může zaspat.
1: Klíčová dovednost dnešního trhu práce pro vás uchazeče je adaptabilita, alespoň to říká Josef Hekela ze společnosti Edimax Job. Vy posloucháte Sejdeme se na Freši s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem a my jdeme pomalu do finále.
0: Sejdeme se na Freši.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: Stegosaura!
14: Vteřinku, jenom něco pošlu.
13: On chodí, jde k nám.
14: Jo, už to skoro mám.
13: Je, ty seš ale roztomilej.
14: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
15: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Josef Hekela, Eddie Max Job, teď vlastně poslední vstup dnešního vysílání a zaměříme se na roli personální agentury. Pro firmu, která hledá lidi, i pro člověka, který hledá práci, může být dobrá agentura tím, kdo ušetří opravdu spoustu času a starostí. Pojďme si tedy říct, jak to vypadá v praxi.
2: Buďme upřímní, řada lidí má z personálek smíšené pocity, možná někdy negativní. Co je takový největší mýtus o tom, co a jak to děláte v personálkách?
3: Největší mýtus z pohledu kandidáta nebo zaměstnance je, že personální agentura si bere část jeho mzdy nebo nějakým způsobem nějaké jeho peníze za zprostředkování té práce, což je absolutně nesmysl. Nicméně nějací kandidáti můžou mít určitým způsobem tyto zkušenosti od firem, které se tváří jako personální agentury, ale nejsou to licencované společnosti a na ty opravdu pozor na trhu.
1: A bojujete s tím nějak vy konkrétně? V rámci komunikace vůči těm uchazečům?
3: My se snažíme být ke každému uchazeči a ke všem kandidátům maximálně transparentní a otevření. A jakékoliv jejich pochybnosti opravdu dokladovat tím, jaké budou mít pracovní smlouvy, jaké budou mít podmínky, že jsou to podmínky srovnatelné ze zákona podle klienta, ke kterému pozici obsazujeme, a tímto způsobem komunikujeme s tím kandidátem.
2: No tak mě by zajímalo, jaká je výhoda toho, proč dělat nábor přes vás jako přes agenturu, a kdy naopak se vyplatí dělat nábor takzvaně in-house, to znamená doma skrz interní lidi.
3: Přes agenturu je opravdu kvalitní nábor z pohledu kvantity. Když to ta agentura má dobře zmáknuté, tak je schopná dělat partnera v oblasti náboru té dané společnosti a zajistit velké množství kandidátů a odbřemenit toho klienta od velkého množství práce a času z pohledu selekce a přípravy kandidátů na ten onboarding a na nástup. Naproti tomu in-house nábor je určitě vhodný v momentě, kdy hledáte velmi specializované pracovní pozice a je velmi náročné, jako kdyby předat to know-how té agentuře, co přesně hledáte. Kvalitní personální agentury to dokážou a i z pohledu těch specializovaných pozic, ale je to náročnější jak pro klienta, tak pro tu agenturu.
1: A ta hlavní výhoda pro uchazeče podle tvých slov, Josefe, by byla která?
3: Ta hlavní výhoda, proč využít personální agenturu, je to, že ten uchazeč přijde a udělá si nějaký vstupní pohovor s tou personální agenturou a zadefinuje si vlastně, o jaké pozice by měl zájem, za jakých podmínek. A ta personální agentura díky tomu, že má spolupráci s vícero klienty a poptává neustále nové, případně jí chodí nějaké poptávky od klientů na konkrétní pozice, tak dokáže tomu kandidátovi zprostředkovat velký objem nabídek pracovních.
2: Ty jsi zmiňoval, nebo řekl jsi, že kvalitní agentura. Jak tedy poznáme kvalitní agenturu? Jsou nějaké indicie, ať už pro firmu, anebo pro uchazeče, že s touto agenturou ne, a naopak tato je dobrá?
3: V první řadě, ať už kandidát nebo klient, by si měl prověřovat, jestli daná agentura má vydané povolení ke zprostředkování podle Ministerstva práce a sociálních věcí. To je první indicie, že se jedná o licencovanou společnost. A potom jsou to opravdu takové ty podněty z praxe. To znamená, jak ta agentura komunikuje, jestli nepodává zavádějící informace, jestli nedělá nějaký nátlak, jestli tam nepodepisuje nějaké dokumenty, které nejsou v souladu se zákonem práce a nebo jsou minimálně podezřelé. To jsou všechno věci, které ten kandidát nebo klient by měl nějakým způsobem umět vyhodnotit a v krajním případě klidně nahlásit na inspektorát.
1: A teď poprosíme o stručné odpovědi. Nejdřív se podíváme do minulosti. Změnila se vaše role v čase, řekněme, minus 5 let, co se týká agentury, a jak?
3: Určitě se změnila a máme mnohem větší tlak na efektivitu náboru z hlediska posunu a vůbec toho výkonu, času a technologií. Takže musíme dělat svoji práci efektivněji a rychleji, ale pořád stejně kvalitně.
2: No a pokud se Radek ptal na minus 5 let, tak já se zeptám na těch plus 5 let. To znamená, jaká je budoucnost personálních agentur ve vztahu k technologiím a k tomu, co se všechno na pracovním trhu děje?
3: Když už jsme zmínili AI a tyto inovace, agentura, která nezapojí do svých interních procesů tyto technologie, tak ztratí obrovským způsobem konkurenční výhodu. A z toho důvodu, že bude méně efektivní než agentury, které s tím budou pracovat. Nicméně vždycky bude hrát roli a myslím si, že ta role bude čím dál zásadnější, jak ta agentura pracuje s těmi lidmi po té lidské stránce, s těmi kandidáty a zaměstnanci.
1: Naším hostem v Sejdeme se na Freshi byl Josef Hekela z Edimax Job. Zajímavé informace zazněly, snad si z toho i naši posluchači vezmou to, co potřebují třeba pro novou práci. A Josefe, my moc děkujeme za to, že jsi s námi strávil příjemných 20 minut.
3: Já děkuju.
2: Krásný poslech, krásný den.
3: Mějte se, děkuji.
0: Sejdeme se na Freshi. Fresh Radio.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: byl krásný víkend.
1: Jo, je zase pondělí, člověče. A dneska výjimečně bylo lepší než obvykle.
0: Důvod?
1: Možná, že jsem tím včerejškem, že jsem si byl třeba zahrát golf. Tak ono to vypadá, že budu muset v neděli chodit na golf, aby pondělí bylo trošku jako příjemnější.
0: Z Davida Dejla, mého kolegy a spolumoderátora hitparády Extáze Music Chart, se možná stane vášnivý golfista. A proč o tom takhle hovoříme? Protože sice dnes je Den dětí, 1. červen roku 2026, takže my dva tak trošku slavíme, že jo?
1: No tak to by mi...
0: Co jsi mi donesl?
1: No tak my jak my, ale rodiče
0: co
1: by nám...
0: Co donesl?
1: Rodiče by nám...
0: Co jsi mi donesl?
1: Já jsem ti donesl lžičku.
0: Tak my tak trošku ale slavíme,
1: pozor,
0: ale
1: k té lžičce by to chtěl nějaký zákusek.
0: Ale
1: že?
0: Oslavovali jsme hlavně včera, protože krom toho, že jsme celý víkend byli v Umparku, tak jsme taky byli ve Lhotce na golfu, kde jsme si s mými nebo s našimi kolegy zapatovali, s našimi posluchači. Byl tam tedy kolega David Dale, byl tam Lumír Mořkovský, Kate a moje maličkost Ondra Turda. Bylo to strašně super.
1: Honza Pernický.
0: Honza Pernický.
1: Tomu to šlo obzvláště dobře.
0: Ale kamaráde, ten to tam ještě patuje teď, protože pořád tu první jamku není schopný trefit. Zdravíme našeho talentovaného golfistu. Honzíčku, pokud bys si chtěl hrát golf, já ti toho trenéra zaplatím.
1: No ale, aby jsme se posunuli z toho víkendu, je tady pondělí, něco málo po 17 hodině, a to znamená, že začíná Extáze Music Chart, která je o tom...
0: Že pouštíme 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne a tím 20. jsou 21 Pilots.

0: Extáze Music Chart.
1: Ondro, čověče, já nevím, jestli já tenhle track jinak než na našem rádiu neslyším. A já si teď nejsem jistý, jestli je to jako originál, anebo to máme trošku připepřené, ale je to skvělé.
2: Je to skvělé, jsou to 21 Pilots, Drug Path, to koko.
1: Já to musím jako si opravdu poslechnout, dám si to tady do poznámek a jako ve studiové verzi, jestli je to opravdu stejně, anebo my to máme jakoby jenom lehce, víš, jako...
2: To lehce možná, anebo taky vůbec ne. Ne, je to tak, jak to má být, alespoň pro nás určitě. A popojdeme, popošoupni.
1: Tak na 19 se vidíme Zaru Larsson, což je sympatická Švédka. A single Midnight Sun, to je vlastně
2: půlnoční
1: slunce. No. No,
2: takové není.
0: Místo 19.
2: I když kecám zrovna ve Švédsku polárního kruhu, může být.

0: krásný hlásek jako koní pásek. Tohle tady vždycky říkáme, když nám tady zpívá nějaká sympatická dáma, slečna, paní, holka.
1: Souhlasím, to je tvoje oblíbené takové přirovnání. Víš, jako hlásek jako koní pásek.
0: Ale já jsem nikdy koní páska vlastně neslyšel zpívat.
1: Já si teď nejsem ani jistý, jak vlastně vypadá. Takový. To je nějaká koní pásek, to je nějaká imaginární. Ne? Nebo postavička.
0: Já vůbec nepíšu.
1: Odkud ty to vlastně znáš?
0: Nevím, ale tak rýmuje se to počkej koní pásek, já si to tady vygooglím. Koní pás bílý, jo to je pták. Jo. To nemá nic s koním. No jasně, hlásek, to je takové to, co si... Je, ale my jsme blbí úplně, dejle, sorry.
1: Tak já jsem si nemyslel vyloženě, že to je kůň, ale přemýšlel jsem, co je koní pásek. No.
0: Já se jdu vrátit na základku do první třídy. Stejně, vlastně o tom si taky něco povykládáme.

0: Dneska mám Ondro pocit, že v té parádě přibývá těch skladeb, které vlastně už evokují to, že je tady prakticky léto za rohem.
1: No co evokují, já už ho mám. To je 1. června, ale to je tady jasně, ještě nějakých 21 dnů, jako blá, blá, blá.
0: Přesně tak.
1: Je červen, je léto, tečka, konec, žádná debata.
0: Jo?
1: Dneska to je tak... léto a já všechno, víš jak.
0: No. A zrovna tento týden to tak bude vypadat, no, jako letně.
1: Bude?
0: No, moc ne.
1: Zítra dobrý.
0: A potom to musíme ještě nějak vydržet pár dnů, no.
1: To nevadí.
0: Ale je třeba i zalívat, zase nemusíte lítat z hadicí.
1: Svojí.
0: Zahradní.
1: Camel Fat, Josh Gigante, jo, s tou gigantickou hadicí.
0: Tak,
1: a Kuda.
0: Někdo má na zahradě třeba 50 metrů hadici. Jako, dneska no, to není problém.
1: A někdo má 30 centimetrovou třeba, no.
0: To je šlaušek.
1: Co bys za něj dal? So good prostě.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
12: No, super.
13: Co no, super?
12: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
14: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
15: Moje auto mě reprezentuje.
16: Automička IMO.
15: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
16: Automička IMO.
15: Perfektně umyté auto od 109 korun.
16: Automička IMO.
15: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
16: Automička IMO.
15: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
17: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
18: Místo

0: Fotografu.
1: Extáze Music Chart.
2: Jo, a vy posloucháte Fresh Radio a Extázy Music Chart. A ta je přesně o tom, že si hrajeme 20 nejhranějších songů za uplynulý týden a přidáváme vždycky dvě novinky. No a za náma už je pětka, kterou měla na svědomí, dalo by se říct, jedna z nejznámějších britských elektronických drum and bassových dvojic, Sigma, společně s Dutch and Graft a profesorem Greenem. Jméno nazvali tohle songu Need You Now. A to byla další drum and bassová záležitost, kterou jsme dneska odehráli. No a na čtyřce tam už je takzvaná německá kolaborace, protože jeden z nejpopulárnějších DJů Německa, aktuální, dalo by se říct, Robin Schulz, má absolutně nový single se zpěvačkou taky z Berlína. Barbs si říká, a single, který je opravdu novinkou teď z května, nazvali Better Times, lepší čas. Tak jdeme si ji dát.
1: Místo čtvrté.

0: čtyřka Robin Schulz a Barb's Better Times, tak to byla skladba, která je zase zároveň prakticky novinkou v naší Extáze Music Chart a ona celkově Extáze Music Chart je vždycky tak s polovinou 14denních věcí třeba, které vyšly někde na labelech. A my už to máme zařazeno a už vám to tady pouštíme pěkně do uší. Stejně tak jako dneska bronzová medaile na třetím místě, americký producent Diplo se spojil s teď kanadským zpěvákem Cameronem Whitecombem a mají společnou záležitost, kterou tak jakoby samozřejmě bychom mohli nazvat něco jakoby budeš mě ještě milovat, Would You Still Love Me? No a nezbývá nic, než si ji pustit, protože nebudem to zdržovat, Extáze je taky hlavně přece o muzice.
1: Místo třetí.

0: My už jsme si minule tady s Ondrou říkali, že tímhle tím songem Diplo trošku překvapil, protože vždycky dělal takovou trošku, nevím, jak je to říct, no takovou drsnější nebo tanečnější muziku, a teď to je tak trošku evokuje, nebýt to Kanaďan, tak bych řekl jako opravdu takový nějaký country z Texasu. Nicméně pro tento týden trojka, my samozřejmě budeme držet třeba pěsti, že se to posune ještě víc příští týden, no a teď už posouváme laťku ještě výš na stříbrnou pozici dvojka, kde vlastně máme takovou, máme single Let Me Be In Your Arms, kterou má na svědomí australský houseový producent, který si říká Sonny Fodera. A s ním společně americko-kamerunská zpěvačka Libyanka naspívali tuhle záležitost. Je to takový vocal house, který teď spatřil světlo světa, nebo jak se tomu říká, teď květnu, a zase jedna z čerstvých věcí. A myslím si, že Sonny Fodera připravuje desku a jeden song za druhým, který teď slyšíme, tak se tam objeví.
1: Místo druhé.

0: Jo, tak Sony Foderák předvádí muziku, která mě osobně teď velice, velice imponuje a těším se na to album, až ho vydá jako celek, protože poslední 3 nebo 4 skladby mě opravdu baví a jsem rád, že dneska na dvojce společně s Libinkou Let Me Be In Your Arms takhle vysoko. No a nám tu dneska neskutečně letí, my jsme se přeshoupli přes 19 skladeb, 3 novinky k tomu, jsem tam nějaký ten blbý vtípek tady společně s Ondrou, nějaká možná i chytrá poznámka, kdo ví, jestli se to tak dá říct, třeba jsme něco dneska vyplodili zajímavého. Dostali jsme se až na samotný vrchol, máme tady jedničku tohoto týdne a tam se umístila. A pozor, je to bulharská zpěvačka, dokonce jedna z nejlepších nebo nejpopulárnějších zpěvaček současnosti. Dnes umělecké jméno Dara, vlastním jménem Darina Jotová. A vy určitě tuhle skladbu už znáte, protože skladba Bangaranga Ga, jestli jsem to teď úplně dočetl dobře, je vlastně single, který před 14 dny zhruba vyhrál Eurovision Song Contest 2026 a od té doby láme rekordy na hudebních rádiích prakticky celé Evropy. Já děkuju, že jste dneska poslouchali, pokud posloucháte v pondělí, tak už se tady chystá vlastně Roman Chměl aka DJ Horst se svým pořadem Groove a dneska to vypadá na nějaké živé hosty, jestli se nemýlím, možná jestli má k tomu něco už, jakoby, co, Romane?
1: Ahoj, zdravím všechny,
0: no.
1: Dneska samozřejmě guest mix a bude tady dvojice DJů, DJ Sun a La Funk.
0: Digitál nebo dneska digitál nebo vinyl?
1: Vinyl,
0: takže zase originál vinyl. No a pokud vy posloucháte třeba teď ještě v neděli, když dojíždí naše repríza, tak už po nás Martin Kleboun a jeho další díl automoto pořadu Mašinérie. Já děkuju za váš poslech, těším se zase příští týden u naší Ecstasy Music Chart. Ahoj! Místo první!

Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Příjemnou pohodu při poslechu Fižádia. Za gramofon je dnes první host. Začíná Groove, jak jinak. Za mikrofonem je Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. A za gramofony a mixážním pultem se svými vinily DJ Sun. Takže jdeme na to. Live mix.

Dnes večer v Groovu maximum muziky a minimum mých řečí. Tracklist neznámý, vinily a to je nejlepší. Za mixem DJ Sun z patičky Manko DJs.

Posloucháš Groove a guest mix DJ Sun. A jinak jaký je plán? Za 14 dnů 15. června budu hrát opět já z vinilu a konci měsíce 29. se můžete těšit na speciálního hosta, který je tady s námi, Ken Dilliney.

Ladíte Fresh Radio a pořad Groove. Dnes za mixážním pultem nejsem já, ale mý hosté. První půlku měl na starosti DJ Sun a teď začíná ta druhá. La Funk. Groove živě z vinylu. To je Fresh Radio.

Posloucháš Groove dnes se speciálními hosty. La Funk.

Dnes večer to byl Groove s hosty Manko DJs, v první půlce DJ Sun a v té druhé La Funk. A za 14 dnů v premiéře opět má maličkost vinily DJ Horse. Mějte hezký zbytek večera a držte vinu, Fresh Radio.

Don't stop. Don't stop. Don't stop.

up.

0: Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh. Old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh. All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Rose na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: u dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz. Čikuj, Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

I just made it.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Fresh Radio.
1: Fresh Radio. DAB, FM, anebo apka? Fresh je všude.

0: slavíme dnes jak.
1: Novinky na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Čekuj, Fresh Radio CZ.
6: Fresh Radio.
7: All

FreshRadio.cz. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.